0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Natasha Bedingfield. To be continued for Natasha Bedingfield. The greatness within you, you've seen it. Chick style, Ayo. Chick style,
0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: Free Radio. Jste první u toho, co letí.
1: Around the world.

0: Pepeto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Znamená, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Samo!
1: Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Hezký den a příjemný poslech přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády 107. Frička. Novinka číslo 1, Joel Corey a jeho Whisper. Novinka číslo 2, Music Sounds, Fast Boy. Třetí novinka hitparády What Are We Gonna Do, Jack Style a John.

0: ukázky aktuálních novinek z Hitparády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete non-stop na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: Zpátečka Frýnádia.
1: Zpátečka Frýčka. 2004.
2: Yes. Come on. Hey Martinez, you ready, girl?

0: Rádio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Natasha Bedingfield. Natasha Bedingfield.
0: Free Radio. Ty první u toho, co letí.

0: i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Nastraž uši. Tahle novinka si

0: Slyšíte bubny? Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz
1: Free Radio 107 FM.

Free Radio. Ty první u toho, co letí.

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sunnydayfest.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Spoustu let se nám vědci snažili namluvit, že ze sacharidů konzumovaných po 18. hodině stloustneme. Nyní se ale zjistilo, že sacharidy vůbec neví, kolik je hodin.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Frnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
2: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
3: Pak hrnky,
2: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
3: Škola volá!
0: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Tohle byly Filatovka Rostele to my heart 6.55. Dobré ráno, fríčkaři a fríčkařky, Roman s vámi na 107 FM až do 11. Opět. Tak užívejte parádní poslech, dobrou náladu. Pojďme to odstartovat, jdeme se podívat na muziku, za chvilku budeme gratulovat. Kalendárku už mám připravený, za chvilku si dozvíte, co zajímavého, nového, kde, kdy, co a jak. Utopia, tohle je novinka od Kaskády, hrát bude Eben a James. A ze zpátečky Gabry Ponte. To vypadá s dopravou a taky počasím, mrkneme už za chvíličku, koukneme k tomu, přidáme k tomu čerstvé bleskové zprávy s Katkou.

0: Joe Felixen, Kaskáda dohromady, Boy You Turn Me, 13 minut po 7 hodině. A přátelé, jdeme gratulovat, kdo pak dneska slaví svátek. Čtvrtek s datem 27. srpna. Otakar. Otakarům všechno nejlepší. 6253 najdeme v republice, v Brně 216. Tak všechno nej a jdeme mrknout, co zajímavého se událo.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Free Radia.
0: Právě dnes 8.27. Koukneme například do roku 1238. Vznik první nemocnice v Brně. Měšťan Rudger s manželkou Hodavou věnovali své pozemky u dnešní Pekařské ulice pro založení špitálu Svatého Ducha, dnešní fakultní nemocnice u svaté Anny. Roku 1895 byl zahájen provoz tramvají v Bratislavě. Roku 1935 po 9 letech fungování byl po havárii pro havarijní stav okamžitě ukončen provoz krytého pohyblivého schodiště v Praze od Štefánikova mostu na Letnou. Roku 1955 ve Spojeném království byla poprvé vydána Guinnessova kniha rekordů. A kdo pak slaví narozky? Například operní pěvkyně Edita Adlerová, taky Marek Vorel, hokejista, Michal Gazdík, slovenský herec, anebo německá zpěvačka Kim Petras. Gratulujem. Jdeme na muziku. Edward Maja, Seabull, za chvilku Gabry Ponte a bleskové zprávy s Katkou.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: za námi Gabry Ponte, Deep and Sony U, 7 hodin 30 minut aktuálně, jdeme na zprávy, pojďme se podívat, co je nového.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert, dle srovnání k 19.8.
2: Slyšíte bubny? Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Jsou tu zprávy, vítám vás. V úterý 1. září, tedy v první školní den, se v 16 hodin uskuteční slavnostní otevření dětského hřiště v parku na Obilním trhu v Brně. Městská část Brno-Střed hřiště kompletně modernizovala a rozšířila. Při příležitosti otevření bude pro děti připraven také doprovodný program. Národní síť záchranných stanic hlásí vysoké počty přijatých netopírů, kteří vlétli do budov. Letos jich zachránili dosud více než 2,5 tisíce. Ochránci proto vyzývají lidi, aby do konce září zavírali na noc okna, pokud nemají síť. Muž z České republiky stanul na Maltě před soudem kvůli tomu, že pobýval nahý na balkoně se svými dvěma malými dcerami. Situaci natočila jeho sousedka, video se pak šířilo na internetu. Dotyčný se před soudem prohlásil za nevinného. Bez nemocného pivota Adama Kejvala se budou muset obejít čeští basketbalisté v úvodním utkání před kvalifikace o Eurobasket 2029 proti domácí Belgii. Naopak k dispozici jsou už křídelník Tomáš Kizling a rozehrávač Ondřej Sehnal. Duel začne dnes ve 20:30.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A narazíme na silnici Omrknout, jak vypadá aktuálně doprava. Vidím, že teď aktuálně jezdíme bez dopravních nehod. Drobná kolona, která sahá zatím k Avionu, tak je na D2. Zdržení je tady kolem 3 minutek a komplikace očekávejte na dálnici D1. Tady je dlouhá kolona, dokonce už od Ostrovačic D1 od Prahy na Brno, Ostrovačice Brno. Tady máme nahlášenou dlouhou kolonu kamionů v pravém pruhu. Provoz zatím plynulý, koukám, drobné zdržení očekávejte na křižovatce Vídeňská Poříčí a Křížová, ještě taky na Hybešové drobná kolona. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv, volejte, my to pošleme dál.
3: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Venku aktuálně 18 stupňů, odpolední maxima dnes 27 až 29, zítra až 30 stupňů Celsia.
5: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. LK Clean Brno @gmail.com.

0: jedna skvělá novinka. Přátelé, obyvatelé Brna budou moci od září vyřizovat některé úřední záležitosti také v sobotu dopoledne. Ano, městská část Brno-Střed prodlouží provozní dobu takzvaného mini úřadu na Nádražní ulici. V pondělí a ve středu bude navíc otevřeno až do 18. hodiny. Nová provozní doba začne na pracovišti mini úřadu na adrese Nádražní 4 platit od 1. září. V pondělí a ve středu bude úřad otevřený od 8 až do 18, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 15 a novinka sobotní provoz 8 až 12. Rozšíření úředních hodin schválili radní městské části Brno-Střed a to je paráda. Tak, pokud potřebujete vyřídit nějaké dokumenty, Brno-Střed, Nádražní 4, od 1. září bude větší možnost, více možností.
1: Prý rádio, tvý brněnský rádio.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Jeli bo DJ Bo.

0: si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
0: Free Radio 107.

0: Tropico, to jsem dlouho neslyšel, přiznávám. Proximus, rok 2000, zpátečková klasika v 7 hodin 57 minut. Máme pro vás tipy, kam vyrazit.
1: Free Radio, kam vyrazit.
2: Obec Babice nad Svitavou a farma Buchtových vás srdečně zvou na sobotní akci Selský den. Už tuto sobotu od 13 hodin se můžete těšit na skvělý program pro děti i dospělé s ukázkou techniky i hospodářských zvířat. Chybět nebude ani prodej domácích produktů, hudební program a bohaté občerstvení. Takže už tuto sobotu farma Buchtových, Babice nad Svitavou, směrem na Křtiny.
0: Jane, Kill It With The Beat, za chvilku ho zahrajem. A taky tohleto novinku, to je D.O.D. a Easy Bizu. A taky Little Tony a Gabry, Fiddly de Pythagora, muzika nachystaná, Roman Kulodej s vámi, parádní poslech, dobrou náladu, za chvilku koukneme opět co nového v Brně. A Janča přinese čerstvé kino novinky.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudební

0: Michaels a Icona po Payback. 8:04, pojďme mrknout, jak to vypadá s dopravou.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Aktuálně bychom neměli nikde bourat, provoz nám začíná houstnout. Nemluvím o dálnici D1, ta je zaštosovaná hezky od rána, 178. kilometr dálnice D1 od Prahy na Brno vás zastaví kolona, tak se obrňte trpělivostí. Kdo chce jet po staré, tak tady je to taky zaštosovaný, koukám se, kolona je taky na ulici Jihlavské kolem ústředního hřbitova. Dávat pozor, doporučím i na Zvonařce na Dornichu, tady už máme taky nahlášené kolony, podobně to vypadá taky na Milady Horákové, Gajduška, aktuálně i Svatoplukova kolem Židy kasáren. Tady taky nějakou chvíli postojíte. Postojíte taky, kdo jede od Bystrce, někde na úrovni Branky, směrem na Žabovřesky. Šťastnou cestu, kde by cokoliv volejte, my to rozhlásíme, nebo použijte naši aplikaci.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 27 až 29, tak to vidí meteorologové. Bude střídavě oblačno až polojasno, podobně by mělo být i zítra. V pátek teploty 27-29 a v sobotu mají teploty klesnout na 24 až 26. V neděli jasná obloha, sluníčko a mělo by být mezi 27 až 29 stupni.
1: Free Radio. Hudební novinky.

Free Radio. Ty první u toho, co letí.

0: Sonového v Brně.
1: Vyrážíme na drobný výlet, tentokrát do Ivančic. Přátelé, nečekaný objev pod Ivančicemi. Místo hrobu našli překvapení. Plánuje se dokonce sestup dolů. Hora kostí pod duchovní dominantou v podzemí, nebo v podzemí kaple nejsvětější trojice v Ivančicích na Brněnsku. Archeologové našli překvapivý objev. Hledali hrobku biskupa Jana Blahoslava, avšak kamera odhalila zapomenuté podzemí s ohromnou kostnicí. Vidím tady ty kamerový záznamy, přátelé, a tam to bude ještě stát za to. Bůh ví, co se všechno ještě pod Ivančicemi najde. Jedná se o místo pod kaplí nejsvětější trojice v Ivančicích. Tady čekal archeology nevídaný nález. Nová velká kostnice. Tak, budeme zjišťovat podrobnosti. To jsou aktuální informace z Brna a Jižní Moravy. A jdeme dál. Jane, Kill It With The Beat, za chvilku David Guetta, bude Rehab, taky Dimitri Vegas, Gabry Ponte. No a čerstvé zprávy o půl s Katkou.
0: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Ale toto nej, Feedly di Pythagora. 8 hodin, 29 minut. Čerstvé zprávy opět připravuje Katka, za chvilku se na to podíváme společně. No a chystáme pro vás i aktuální dopravní servis a počasí.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Přeji pěkný čtvrtek. Nová aplikace pomůže nevidomým a slabozrakým odhalit zkažené potraviny. Pomocí chytrého telefonu rozpozná počínající plíseň nebo končící datum spotřeby. Na vývoji spolupracuje Mendelova univerzita v Brně. Brněčtí odborníci pomáhají s posuzováním fotografií potravin a rozšiřováním databáze. Premiér Andrej Babiš bude dnes v Praze s předsedou Evropské rady Antoniem Kostou jednat o dlouhodobém unijním rozpočtu, posílení konkurenceschopnosti či o dalším rozšíření Evropské unie. Po schůzce v pražské Kramářově Vile je v plánu společná tisková konference. Slovensko se v poslední době zabývalo vícero případy možného ohrožení a usiluje o zvýšení ochrany subjektů kritické infrastruktury, řekl to ministr obrany Robert Kaliňák poté, co policie v úterý oznámila překažení útoku na výrobce dronů na Slovensku a obvinění 3 cizinců. Podle listu SME za plánovaným žhářským útokem stojí 2 Litevci a 1 Ukrajinec. České volejbalistky zakončí v Brně základní skupinu mistrovství Evropy zápasem proti Bulharkám. Domácí reprezentace má už po 4 duelech jistotu, že do play-off postoupí z 2. místa za Srbskem. Dnešní výsledek s Bulharskem na tom nic nezmění. Utkání začne na výstavišti v 19 hodin.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Vyrážíme na silnice, pojďme se mrknout do Brna v ulici v Újezdech. Srazilo tady osobní auto chodce. Na místě jsou záchranáři, provoz je částečně omezený. Ještě se jdeme podívat na D1, 179. kilometr. Je to ve směru na Brno, dávejte pozor. Odstavený kamion Ukrajinice, který trošičku zasahuje do pravého jízdního pruhu. Mrknem ještě v Újezdy, to jsou Medlánky, dávejte na to pozor. Osobák chodec na místě záchranáři. To je ta havárka, o které jsem hovořil. Už se nám rozjela kolona, ne rozjela, ale rozšířila. 178. kilometr stále dálnice D1 od Prahy na Brno. Kdo jedete, tak se obrňte trpělivostí. Stejně tak na tom je i D2, aktuálně už od Olympie kolona.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 19 stupňů ukazuje teploměr v centru Brna. Odpoledne by rtuť teploměru měla vyšplhat na 27 až 29 stupňů.

0: Laguna Rock, Party Rock Anthem.
1: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
2: Po cestě v taxíku se obrátí cestující na pana taxikáře s prosbou o pomoc a povídá: prosím vás, ženská je mě nevěrná, potřebuji, abyste šel se mnou domů a dosvědčil její nevěru. Určitě tam bude mít chlapa. Dohodnou se na ceně za tuto službu a vyrazí domů. Když doma v ložnici muž odkryje deku, opravdu je tam ukryt vedle ženy cizí chlap. Manžel vytáhne pistoli, namíří na něj a manželka začne zoufale křičet: Pepo, Pepo, nestřílej, to on koupil náš Mercedes. To on nám zaplatil dovolenou v Karibiku a to on přispívá při tvém platu na chod naší domácnosti. Pepo, prosím tě, nestřílej! Manžel smutně sklopí zbraň, podívá se na pana taxikáře a zeptá se ho: co vy? Co vy byste dělal? No tak to já bych si toho pána přikryl, aby se mi nenachladil.
1: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Mercy.
1: Mercy! Blessed Madonna. Jdeme na čerstvé kinonovinky. Anča Houbová nám prozradí, na co doporučuje vyrazit do kina. Každou neděli, přátelé. A každý všední den vám nabízíme tipy na to nejnovější v kinech.
2: Free Radio. Novinky v kinech. Kino novinkách pro tento týden je taková klasika pro všechny generace, animák Tom a Jerry a kouzelný kompas. Během honičky v muzeu Tom a Jerry narazí na kouzelný předmět a ocitnou se v jiné době. Ztraceni v dávné minulosti budou muset spolupracovat, aby našli cestu zpět domů. Tenhle animák jistě netřeba více představovat, zkrátka vyraste do kina Tom a Jerry kouzelný kompas.
3: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
4: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
3: A mytí oken?
4: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
5: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
6: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
7: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sunnydayfest.cz.
8: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
9: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
8: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna, Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Do Brna, do Prahy.
13: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Zmizela mi kulma.
1: To vyřeším, mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
2: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista. Free Radio 107.

0: Jan Vejn, Only You. Máme 8 hodin 55 minut. Tipy kam vyrazit, pojďme mrknout, kam vás Frýčko pozve.
1: Hasiči z Bílovic nad Svitavou vás zvou tuto sobotu na Bílovické slavnosti piva. Od 11 hodin se na Těsnohlídkově náměstí představí 7 pivovarů. Chybět ani letos nebudou kolotoče, dětské tetování nebo cukrová vata. Těšit se můžete i na dobré víno, lahůdky z udírny, gyros, pečené maso a na kapely Early Times, Sick Days, Chrousty a Ravenheart. Vstupné je zdarma. Takže tuto sobotu v Bílovicích nad Svitavou od 11 hodin na Bílovických slavnostech piva.
0: Chatsey, Animal za chvíli. Morandy, Miss Kali a nebo Jason Derulo in my head jako zpátečka. Čerstvé krimi zprávy. Nový školní rok se blíží a jak se na to připravují strážníci městské policie Brno. Už za chvilku se rozvíte, tak buďte s námi a super poslech.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
4: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Pride a Good Feeling, 4 minutky po 9. aktuální čas.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Čas omrknout je aktuální dopravní zpravodajství. D1, 179. kilometr ve směru na Brno, je tady odstavený kamion Ukrajinice, dávejte na to pozor. Újezdy, to jsou Medlánky, respektive ulice v újezdech. Tady srazilo osobně autochodce, na místě policie a záchranná služba, dávejte na to pozor. Ještě se jdeme kouknout, jak vypadá provoz. D1, hodně zasekaná, pozor si dávejte už od Ostrovačic, je nahlášena dlouhá kolona. Koukám se, D2 se nám teďka mírně rozjela, vidím, že komplikace není ani u Hlubic, tady se projíždí taky bez komplikací, bez zdržení. V centru města Brna hustší provoz na Nových Sadech, na Hlinkách a ještě taky na Milady Horákové. Vidím drobnou kolonu. Šťastnou cestou, kdyby něco volejte nebo použijte aplikaci Free Radio.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: 21 stupňů měříme venku. Odpoledne budou teploty ještě vyšší. 27 až 29.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Environmental Allier, už jsem o tom mluvil, přátelé, start nového školního roku se blíží a jak se na tuto událost připravují strážníci Městské policie Brno, se dozvíte právě teď. Z horké linky na telefonu je Jakub Ghanem.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Dobré dopoledne posluchačům i do studia Free Radia. Začátek školního roku už se připomíná z plakátů, výloh i na internetu a některé obchody zvou k nákupu pomůcek již několik týdnů. I brněnští strážníci se proto samozřejmě na první školní den důkladně chystají, protože jsme znovu vytipovali přibližně 50 škol, u kterých budou dohlížet nejenom první den vyučování, ale ve zvýšené míře až do pátku. I po zbytek roku se přitom snažíme podle kapacit pomáhat dětem až na 30 brněnských přechodech pro chodce. Řidiče po dvouměsíční odmlce žádáme, aby byli od úterý obzvlášť obezřetní, a to nejenom před školami a školkami. Děti můžou být nepozorné a nečekaně jim vstoupit do cesty, vyběhnout spoza autobusu nebo jinak zazmatkovat. Výuka v prvních dnech bývá navíc zkrácená a školáci se vracejí domů dřív. Vyšší pozornost ale budou od motoristů vyžadovat i odpolední hodiny, kdy děti po návratu z dovolených znovu hromadně zamíří do kroužků, do parku a na hřiště. Už doma by děti měly znovu slyšet základní pravidla pro pohyb v provozu a ty nejmenší je vhodné ke škole doprovodit. U prvňáčků se vyplatí začít s nácvikem ještě před prvním školním dnem. Po cestě je můžou rodiče nebo starší sourozenci upozornit na konkrétní rizika každodenní trasy. Velké nebezpečí znamená i pohled upřený na mobil nebo nasazená sluchátka. Děkuji za pozornost a přeji pěkný den a příjemný poslech Free Radia.

0: už legendární, dá se říci, Jason Derulo, tahle tabletka In My Head u nás na Free Radio jako zpátečka v 9 hodin 29 minut. Chystáme pro vás čerstvé zprávy. Za chvilku Katka prozradí nám, co je nového. Za pár okamžiků mrkneme společně na silnice, na dopravu, kterou mimo jiné děláte i vy. A to na telefonu 608 37 27 07 anebo taky přes naši novou mobilní aplikaci, kterou můžete stáhnout, ať už máte iPhony, ať už máte androidácký telefony, na všech platformách nám to funguje. Tak se na to mrkněte. Pojďme teď ale mrknout, co je nového.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
5: Jsou tu zprávy, vítám vás. V úterý 1. září, tedy v první školní den, se v 16 hodin uskuteční slavnostní otevření dětského hřiště v parku na Obilním trhu v Brně. Městská část Brno-Střed hřiště kompletně modernizovala a rozšířila. Při příležitosti otevření bude pro děti připraven také doprovodný program. Národní síť záchranných stanic hlásí vysoké počty přijatých netopírů, kteří vlétli do budov. Letos jich zachránili dosud více než 2,5 tisíce. Ochránci proto vyzývají lidi, aby do konce září zavírali na noc okna, pokud nemají síť. Muž z České republiky stanul na Maltě před soudem kvůli tomu, že pobýval nahý na balkoně se svými dvěma malými dcerami. Situaci natočila jeho sousedka, video se pak šířilo na internetu. Dotyčný se před soudem prohlásil za nevinného. Bez nemocného pivota Adama Kejvala se budou muset obejít čeští basketbalisté v úvodním utkání před kvalifikace o Eurobasket 2029 proti domácí Belgii. Naopak k dispozici jsou už křídelník Tomáš Kizling a rozehrávač Ondřej Sehnal. Duel začne dnes ve 20:30.
4: Víme, kde to hostne. Doprava Free Radia.
0: Jdeme taky omrknout, jak to vypadá aktuálně s dopravou, kde pak jsou komplikace. Stále pozor v Medlánkách, ulice v Újezdech, tady se došetřuje havárka, osobní vozidlo, které tady se zlo chodce na místě policie. Je tam i záchranka na trase, kdo jede z Pohořelic na Brno, u Modřic stojí porouchaný kamion a další problémy nejsou. Hustota provozu, jak vypadá centrum? Koukám, ještě drobná kolona mezi Štyřicemi a Mendlovým náměstím, tady na Vídeňské ulici, chvilku postojíte, ale opravdu jenom malou chviličku. D2, ta už není tak hrozná, jak byla před malou chvílí, už to nesahá po exit 3 Chrlice, ale už je to někde u Avionu. Koukám akorát mezi Přízřenicemi a Dolními Hršpicemi. Tady vidím zdržení kolem 5 minut, nahlášená kolona. Šťastnou cestou, kdyby něco, volejte.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidíme, meteorologové, teploty by měly vyšplhat dnes maximálně na nějakých 27 až 29 stupňů. Aktuálně venku měříme 21 stupňů.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nevytlážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
2: 9 hodin 39 minut. Co to znamená? No, blíží se 10. za chviličku. Tady bude první nápověda z tajemného filmu. Opět tady mám pro vás výhru, abych vás navnadil na to, co budeme nadělovat. Mám tu konzumaci v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, kterou najdete 5x v Brně a to se vyplatí. Tak dobře, poslouchejte, po 10. startujeme.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Frnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
6: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Free Radio 107 FM.

0: Astrology Puppet 9.53, čas za chvilku odstartovat tajemný film. Do té doby skvělá muzika od nás Free Radio. Tohle je Scooter No Rewind, hrát bude taky další novinka. Tentokrát tu bude, pozor, už to chystám, je tu DJ Antoine Sergio Trillini Rainbow. A to třeba Axel Foley. Takováhle muzika nás čeká už za chviličku, k tomu pěkně jedna nápověda za druhou z tajemného filmu. Ten nám startuje za pár minut.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
3: Free Radio 107 FM.

0: Rádio. Vždy první u toho, co letí. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Rádio.
1: Tak, jdeme na to. Přátelé, startujem v tenhle ten okamžik. Mám tady pro vás připravený tajemný film. Dneska budeme hledat, pozor, akční hororový thriller, který pochází z Ameriky. A tento snímek byl natočen v roce 2024, před dvěma lety. To stačí. Další nápovědu za chviličku.

0: film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: Tajemný film. Jdeme na to. 13,5 minuty po 10. dopolední jdeme na nápovědu číslo 2. Přátelé, je to horor. Za vznikem tohle filmu stojí tvůrci podepsaní pod sérií Terrifier, což slibuje extrémní žánrovou podívanou. Dokonce se v tomto snímku objevuje i spoustu známých tváří, ikon hororových žánrů. Snímek kombinuje prvek krvavosti a černého humoru dohromady. Film z roku 2024. Dvě nápovědy už jsou venku. Tu třetí, tam vám prozradím, o čem ten snímek vlastně je. A myslím si, že to bude stačit jednou větou. Tak si na to počkejte.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Russell Foley, Murphy Brown za námi na Free Radio. 10.30, pojďme na zprávy, kouknem, co je nového.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Pěkné dopoledne. Tomáš Jiříkovský, obžalovaný v bitcoinové kauze, podal stížnost proti rozhodnutí krajského soudu v Brně, který ho ponechal ve vazbě. Rozhodovat o ní bude vrchní soud. Jiříkovský je ve vazbě od loňského srpna. Obviněný je mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti. Hrozí mu až 30 let. Návštěvníci Beskyd i obyvatelé tamních obcí si mají dát pozor na medvěda. O jeho výskytu informuje prostřednictvím webových stránek nebo sociálních sítí hned několik obcí z Frýdecko-Místecka. Šelma byla včera spatřena v oblasti Zlatník Klaus na Krásné. Čína po včerejší povodni na hranici Tibetu s Nepálem podle nové bilance pohřešuje 558 lidí. Další tři eviduje jako mrtvé. Nepál hlásí 162 mrtvých a nejméně 823 pohřešovaných. Z nich 579 tvoří nepálští i zahraniční turisté. Na obou stranách hranice tak zemřelo nejméně 165 lidí a dalších nejméně 1381 se pohřešuje. Volejbalisté Itálie a Německa odehráli ve včerejší přípravě na zářijové mistrovství Evropy rekordně dlouhý set, který trval 89 minut. Hostující Němci ho vyhráli 66-64, ale nakonec po 3,5 hodinách podlehli úřadující mistrům světa 2-3 na sety.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme na silnice omrknout, jak vypadá aktuální provoz v Brně a okolí. Kdybyste o čemkoliv věděli, tak nám zavolejte. Pozor, v Brně Hradecká ulice u odbočky na Řečkovice. Je to směrem z centra. Stojíte-li nepojízdný auto, dávejte pozor. Podobně to vypadá taky na trase, kdo jede z Pohořelic na Brno, tak je to u Modřic, tady je porouchaný kamion. A vidím, že v Medlánkách ta dopravní nehoda, ten sražený chodec, tady už je to vyřešené, snad je to bez jakýchkoliv zdravotních následků. Přejeme brzké uzdravení, kdyby náhodou. Pojďme mrknout na dálnici D1, 178 km dálnice D1 ve směru od Prahy na Brno. Tady očekávejte kolonu a kolona je i na D2.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidí meteorologové, teploty maxima odpolední dnes 27 až 29. Aktuálně venku právě teď krásných 23 stupňů.
5: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. LK Clean Brno @gmail.com

0: Bamblero, 10 hodin 39 minut. Jdeme na poslední nápovědu z tajemného filmu. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Přátelé, tak. Včera se objevila smutná zpráva, že zemřel herec, kterého asi všichni známe, jako recepčního hotelu. To byl Sám doma 2. Ano, recepční z hotelu Sám doma 2, jak se nad ním rožne ta lampa a on má ten kačeří úsměv. Tim Curry zemřel 25. srpna ve věku 80 let. A my jsme dnes hledali tajemný film, ve kterém se Tim Curry objevil. Je to jeho poslední film. Poslední film, ve kterém účinkoval. Z roku 2024.
1: Horor.
0: Tak, tohle je poslední nápověda. Dneska je to složitý. Tajemný film. Dneska je to složitý. Ten film není moc znám, nebyl ani promítán tady u nás v českých kinech, ale jsem zvědav. 790-107-107, kdo ví, jak se ten film jmenuje, může volat studio. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: No, čau, to je Richard.
0: Kdože, Richard?
2: Ano.
0: Richarde, jaký jsme, prosím, dnes hledali tajemný film?
2: Stream.
0: A to vypadá zajímavě. Je to tak, ano. Tak, přiznej barvu, Richarde. Pomohl strejda Google?
2: Jo, trošku. No, hlavně pomohl Sinátor, ale potvrdili jsme si to ještě tam, protože jako ta jistota nebyla úplně.
0: Je to tak. Dneska složitější tajemný film, ale výhra připravena. Aha. Poukázka konzumace v hodnotě 300 Kč na pizza Bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně. Já gratuluju, Richarde, vydrž na telefonu a nepokládej, prosím, jo?
2: Já tam.
0: Přátelé, dnešní tajemný film Stream.
3: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Jason Status.

0: Freebox Free Radia.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Saň dej guláš fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hrad. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Saň dej guláš fest v hřiště Sokolnice 29. srpna. Saňdejfest.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
6: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za

0: Více na brnobeachpro.cz.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Free Radio 107.

0: Kalinda. Tohle bylo Rytmo Dynamik, 10 hodin 57 minut. Kam vyrazit? Pojďme se mrknout právě teď.
1: Hasiči z Bílovic nad Svitavou vás zvou tuto sobotu na Bílovické slavnosti piva. Od 11 hodin se na Těsnohlídkově náměstí představí 7 pivovarů. Chybět ani letos nebudou kolotoče, dětské tetování nebo cukrová vata. Těšit se můžete i na dobré víno, lahůdky z udírny, gyros, pečené maso a na kapely Early Times, Sick Days, Chrousty a Ravenheart. Vstupné je zdarma, takže tuto sobotu v Bílovicích nad Svitavou od 11 hodin na Bílovických slavnostech piva.
0: A je tady Petra, trošku zadýchaná, nazdar, ahoj.
2: Vyběhla jsem právě schody, ale dorazila jsem včas.
0: Je tady Len Savali za chvilku, Regret Call On Me a Gabry Ponte Jordi, teď už Peťa.
2: Celebritky, informace z Brna, skvělá muzika, doprava,
0: sama.
2: Počasí, všechno bude.
0: Všechno bude.
3: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce@daikinbrno.cz.
4: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
5: Free Radio 107.

Lorín na Free Radio po 11. hodině. Hollywood zasáhla smutná zpráva. Ve věku 80 let zemřel britský herec a zpěvák Tim Curry. Víc za chvíli. Free Radio. Hudební novinky.

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Fíradio.
1: Hollywood zasáhla smutná zpráva. Ve věku 80 let zemřel britský herec a zpěvák Tim Curry, který se nesmazatelně zapsal do filmové historie třeba rolemi jako DJ Frank and Future z kultovního Rocky Horror Picture Show, nebo třeba i jako děsivý clown Pennywise z adaptace románu Stephena Kinga. To zemřel každopádně v úterý večer 25. srpna ve svém domě v Los Angeles. No a Češi si ho ještě určitě i pamatují z legendární vánoční komedie Sám doma ztracen v New Yorku, kde hrál recepčního hotelu. Příčina smrti zatím nebyla zveřejněna, je nám to líto, no. Teď už se Lenz Savaly a Rita Ora na Free Radio.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Gabry Ponte na Free Radio a my už pokračujeme další muzikou. Jaká bude? Těší se na vás Flor Filápí Moody. Bude tu i Timmy Trumpy. Nebo Afrojack, Sia a David Guetta za chvíli zprávy.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Pěkné dopoledne. Národní síť záchranných stanic hlásí vysoké počty přijatých netopírů, kteří vlétli do budov. Týká se to také Brna. Letos jich zatím celkem zachránili téměř 2600. Ochránci proto vyzývají lidi, aby do konce září zavírali na noc okna, pokud nemají síť. Vrcholí totiž každoroční migrace netopírů, kteří si hledají nové úkryty. Řidič, který včera naboural u Doubravníku na Brněnsku, nadýchal přes 3 promile. Přesnou koncentraci v době nehody potvrdí ještě rozbor krve. Nehoda se stala během soustředění mládežnického týmu, když auto se 6 lidmi narazilo do stromu u silnice. Zemřel přitom 10letý chlapec. Princ Harry a jeho manželka Meghan přiletěli do Británie, kam se vrací po 6 letech strávených v Americe. Jejich děti nastoupí v září do místní školy. Přesné podrobnosti o tom, kde budou bydlet nebo do které školy budou děti chodit, však zatím nejsou známy. Je ale jisté, že nebudou bydlet v královské rezidenci ani plnit oficiální povinnosti. Česká tenistka Daria Vidmanová postoupila na turnaji v Mexiku z kvalifikace už do čtvrtfinále. 90. hráčka žebříčku porazila ve druhém kole generálky na US Open 6-4 a 7-5 Španělku Kristinu Buskaovou a její příští soupeřkou bude Nikola Bartuňková.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Ve Slatině v Bělohorské ulici za sjezdem z Ostravské směrem na Líšeň se srazila 3 osobní auta a na místě zasahují záchranné složky. Zdržení by mělo být kolem 5 minut. Pozor si také dávejte v Hradecké odbočky na Řečkovice směrem z centra, tady stojí nepojízdné osobní auto.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 25 stupňů aktuálně v centru města. Během odpoledne očekávejte projasňování oblačnosti a ještě by nám ty teploty měly dostoupat na nějakých 28 stupňů. Zítra opět očekávejte teploty relativně vysoko, kolem těch 29, možná i 30 stupňů. A teď už Florfila a P. Moody.
3: A teď už tvoje muzika na prvním místě. Free Radio, Free Radio, Brno 107 FM. See me in the club.

0: Mečá Electric.
1: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
2: Slečno, dobrý večer. Smím vás doprovodit domů? Je mi to líto, jsem vdaná. No já jsem taky ženatý. A taky je mi to líto.
1: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Fajn rádio.
1: V Česku máme nové celebrity, tenisové celebrity. Češi totiž slaví tenisový úspěch. Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli čtyřhru na US Open v New Yorku a po porážce italsko-švýcarského páru obdrželi Grand Slamový titul. Duel trval hodinu a 13 minut a za výhru si odnesli peněžní částku 1 milion dolarů. Frýčko ohromně gratuluje.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
0: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Free Radio 107

0: Baker na Free Radio krátce před 12. My jdem na další muziku. Vítězka letošní Eurovize Dara už za chvíli. Zazní i John Newman. A nebo Fisher.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Slyšíte bubny? Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: John Newman na Free Radio. Po 12. hodině stavba Dornychu u brněnského hlavního nádraží pokračuje podle plánu a jak to tam teď aktuálně vypadá, se dozvíte za pár chvil.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Natasha Bedingfield.
1: Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: Stavba projektu Dornejch u brněnského hlavního nádraží opět pokročila, základy už jsou hotové a na místě teď vyrůstá železobetonový skelet. Na některých místech už dělníci pracují na prvním nadzemním podlaží a stavba zatím pokračuje podle harmonogramu a dokončení je naplánované na konec roku 2027. Na místě bývalého obchodního domu pak vznikne nová část Brna s obchody, službami, hotelem, klinikou, nájemním bydlením, kancelářemi a také coworkingem. Teď už Lučenzo na Frýčku, za chvíli zprávy.
1: Free Radio, Free brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: zazní DJ Antoine. Nebo Marlon Hofstadt za chvíli zprávy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
3: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun.
4: 30 000 korun.
3: Nabízíme mzdu s příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce.daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Přeji hezký čtvrtek. V Brně je podle magistrátu 11 lokalit vhodných pro výstavbu nových zařízení pro seniory nebo navýšení kapacit těch současných. Rada města schválila investiční záměr prvního z projektů, kterým je novostavba domova pro seniory v Žebětínské ulici. Seznam lokalit vychází z městského plánu péče o seniory do roku 2050. V září ho bude schvalovat zastupitelstvo. V Česku hrozí střety zahraničních fotbalových fanoušků. Informaci o možném riziku dostali policisté od kolegů ze zahraničí. Pohyb fanouškovských skupin monitorují a připravují mimořádná bezpečnostní opatření. Do Česka míří na dnešní pohárová utkání příznivci ze Srbska, Řecka a Skotska. Do Polska pak přes naši republiku projíždějí fanoušci z Chorvatska. Kuriozní situaci řešil australský soud. 27letá žena tam porodila dvojčata, ale chlapeček a holčička nebyli příbuzní, i když se narodili stejné matce. Jedno z dětí totiž pocházelo z náhradního mateřství, zatímco druhé bylo biologicky její. Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Flavio Cobolli, Belinda Bencicová 6-3, 1-6 a 10-6. Duel proti nasazeným čtyřkám vyhráli za hodinu a 13 minut a získali také prémii 1 milion dolarů.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Pozor si dávejte na D1 na 201. kilometru ve směru na Vyškov. Stojí porouchané osobní vozidlo na průjezdu Brnem v ulici Otakara Ševčíka. Stojí porouchané nákladní vozidlo a blokuje pravý jízdní pruh. Také pozor na Brněnsku u Tetčic směrem na Neslovice. Tady narazilo nákladní auto do zábradlí. S opatrností je ale vozovka průjezdná Kyvadlově. A vypadá to, že je to vše. Kdybyste přeci jen o něčem dalším věděli, o čem by podle vás měli vědět i ostatní řidiči na cestách, tak volejte naše dopravní linku nebo využijte apku Free Rádia.
5: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 26 stupňů máme aktuálně v centru města, ještě by nám to na těch 28 mělo vystoupat. Co se týče zítřejšího dne, denní maxima se budou opět pohybovat kolem 29 stupňů.

0: Rádio. Prý Rádio. Novinky v kinech.
1: Jaké novinky máme v kinech, ví naši Janča Houbová.
2: A mám pro vás i jednu romantickou komedii na jednu noc. V Americe se v poslední době dějí divné věci, takže představa, že v ní bude vládnout strana, která zakáže nemanželský sex, není tak úplně nereálná. Z tohoto brutálního pravidla existuje jedna výjimka. Jediná noc v roce, kdy se nesezdaní mohou spustit kdykoliv, kdekoliv a kolikrát budou chtít. Právě během ní se celý příběh odehrává. Owen tuhle noc nenávidí, zvlášť když ho jeho přítelkyně právě poslala k šípku. Za to zpěvačka Ellie je připravená vyrazit na lov a ráno se probudit s pocitem, že si to užila na 100%. Když na sebe ti dva poprvé náhodou narazí, rozhodně to není láska na první pohled. Dokonce ani chuť se s tím druhým prostě jen tak vyspat, když se to smí. No, jen si tohle šílené pravidlo představte. O tom bude snímek Na jednu noc.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
9: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
0: Free Radio 107.

0: Tak tak to na Free Radio krátce před 13. za chvíli už dorazí Kyťa Kolibová, než se tak ale stane, pojďte si ještě poslechnout, jaká muzika vás čeká. Těší se na vás DJ Antoine, bude to i Mirjana Conte. A nebo Martin Solveig. A já se těším zase zítra v 11.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

just came to say hello, hello všem na Free Radio, ahoj. Písnička Martin Solveig z roku 2010. Tohle je starý přátelé 16 let. Nevím, jestli tuhle písničku máte s něčím spojenou. Já ji mám spojenou se Silvestrem právě roku 2010, kdy jsme totálně zrušili doslova jednu chatu v Lipovci. Tak to nedopadlo úplně. Každopádně ta písnička tam mě jako provázela pak další den, kdy jsme to tam s kamarádkou všechno uklízeli a dávali tu chalupu tak nějak dohromady. Takže Martin Solveig a spousta vzpomínek. Po 13. hodině taky novinka Love Me Better, bude tady Supposed to Be, nebo třeba Suck Noel, Sean Paul a Trumpets. No a k tomu samozřejmě další procvičování jazykolámku, tak jak zpívá Jiří Korn, že prvně máme trénink, pak ženy a show, tak teď si dáme trénink a pak se nám bude hezky, krásně, plynule mluvit. Tak jdem na to už za chvíli. Free Radio. Hudební novinky.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: No a přátelé, dneska to bude velká výzva. Dneska jsem si pro vás připravila něco, co jen taková legrace nebude, ale myslím si, že to opět společně zvládneme. Tak pojďme nejprve pomaleji, jak to zní. Pan Kaplan plakal v kapli klaply dveře. Pojďte tu první část se mnou. Pan Kaplan plakal v kapli. Pan Kaplan plakal v kapli. A teď pozor, druhá část. V kapli klaply dveře. Ta druhá je možná něco náročnější, je potřeba se soustředit, že prvně máte v kapli k a pak je kla. V kapli klaply dveře. Tak pojďme na to ještě párkrát pomalej, ať to hezky spojíme. Pan Kaplan plakal v kapli klaply dveře. V kapli klaply dveře. Fakt se soustředit na to, že to začíná na první k, pak kla. A když si to ten mozek jako poskládá, tak už neudělá chybu. Tak ze začátku pan Kaplan plakal v kapli klaply dveře. Nebudu říkat, že to pro mě je jednoduchý, taky jsem to už moc krát spletla. Pan Kaplan plakal v kapli klaply dveře. Tak ještě párkrát pomaleji. Pan Kaplan plakal v kapli klaply dveře. Já myslím, že ten mozek už to chápe, teď ještě dostat to do té pusy. Pan Kaplan plakal v kapli klaply dveře. Tak jste ready, jdem na to, zkusíme to párkrát za sebou a nemusíme úplně nějak extra rychle, aspoň si nepřeřekneme. Tak já se zhluboka nadechnu a jdeme na to. Pan Kaplan plakal v kapli klaply dveře. Pan Kaplan plakal v kapli klaply dveře. Pan Kaplan klapal v kapli, no a jsme v háji. Takže přátelé, u mě dvakrát, protože pan Kaplan mi klapal a on měl plakat. Tak radši ještě na závěr pomalej, ať to máme hezky za sebou. Pan Kaplan plakal v kapli klaply dveře. Pan Kaplan plakal v kapli klaply dveře. No vidíte, dvakrát za sebou je to celkem v pohodě. Možná jste to zvládli mnohem víckrát za sebou a tak jste machři a určitě mi to nahrajte do apky Free Radio, ať se pokochám.
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevypadá, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radio.

0: DJ Bobo a Velká pohoda Everybody z roku 1993. Dvě minutky zbývají do půl druhé a na Free Radio se pro vás chystají zprávy od Peti, bude doprava počasí a po půl třeba Mezzoroto. Připomínka filmu Barbie, Dua Lipa Dance the Night. A k tomu zpátečka z roku 2002 Karma. I příjemného mi haněno zvůčeš. 13.28, připravené zprávy.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Právě Free Rádia.
5: Hezké odpoledne. V úterý 1. září se v 16 hodin uskuteční slavnostní otevření dětského hřiště v parku na Obilním trhu. Pro děti bude připraven také doprovodný program. Městská část Brno střed hřiště kompletně modernizovala a rozšířila. Česko patří mezi země s nejvyšší spotřebou alkoholu na světě. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch proto navrhuje, aby se omezil noční

0: prodej alkoholických nápojů a pravidla pro jeho reklamu. Plány na zpřísnění pravidel však narážejí na odpor koaličních partnerů. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura opatření odmítá. Americká technologická společnost Meta se dohodla, že zaplatí až 373 miliard korun za mimosoudní urovnání sporu o závislosti dětí na sociálních sítích a provede významné změny kvůli jejich používání mladistvými. Mezi ně patří například dvouhodinový denní limit na užívání sítí Instagram nebo Facebook, popřípadě stlumení upozornění v době školy. České volejbalistky zakončí v Brně základní skupinu mistrovství Evropy zápasem proti Bulharkám. Domácí reprezentace má už po 4 duelech jistotu, že do play-off postoupí ze druhého místa se Srbskem. Dnešní výsledek s Bulharskem na tom nic nezmění. Utkání začne na výstavišti v 19 hodin.
1: Někde to housne. Doprava Free Radio.
2: A jdeme se podívat, jak to vypadá s dopravou. Aktuálně na průjezdu Brnem v ulici Otakara Ševčíka stojí porouchané nákladní auto a blokuje pravý jízdní pruh, tak tady očekávejte zdržení. Taky pozor, utečit směrem na Neslovice, kde bouralo nákladní auto do zábradlí a projíždí se Kyvadlově. Stejně tak u Prštic, kde bourala dvě osobní auta a taky se projíždí Kyvadlově. Na dálnici D1 200 první kilometr ve směru na Vyškov tady stojí porouchané auto, tak dávejte pozor, jinak se Brnem projíždí plynule.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
2: Tak už teď kolem 1:30, 28 stupňů, tak si trošku myslím, přátelé, že bude možná i o něco víc, že 28, co meteorologové předpokládali jako maximum, tak zřejmě bude překonáno. Zítra by mělo být ještě o fous teplej, i kolem 30, možná přes 30 stupňů, s tím, že i po ránu už budou o něco teplejší teploty, kolem 18, 19 a stejně jako dnes, tak i zítra očekávejte převážně polojasnou oblohu. Až někdy zítra k večeru, možná spíš v noci, by mohly do Brna dorazit nějaké přeháňky, což ochladí sobotu. Sobota by měla být maximálně kolem 25, v neděli ale zpátky spíš letní 28.
3: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@brno.gmail.com.
2: A za chvíli tady na Free Radio už máme burzu práce, k tomu přidáme Alessandru Amoroso a jí Mezzoroto. Tak pohodové odpoledne.

0: rádiu. Burza práce.
1: A co takto pozice poradce nebo poradkyně, případně mistr výroby?
0: Free job.
1: Hledá se poradce nebo poradkyně na péči o portfolio klientů a budování dlouhodobých vztahů. Konzultace v oblasti financí, životního plánování a zajištění administrativa spojená s návrhy a uzavíráním smluv, požadavky, středoškolské vzdělání s maturitou, práce s lidmi a obchodní výzvy. Dlouhodobá příležitost. Nabízí plný úvazek, plat 50 až 80 tisíc korun měsíčně, profesní vzdělávání, mentoring a podporu zkušených manažerů. Kanceláře jsou v centru města Brna. Pokud vás zajímá víc, freeradio.cz/burza práce.
0: Free job.
1: Hledá si taky mistr výroby na vedení a každodenní organizace menšího týmu elektromechaniků a zámečníků, zhruba 6 pracovníků. Rozdělování práce a dohled nad plněním výrobního plánu a termínu. Práce pouze na ranní směnu od pondělí do pátku, víkendy jsou volné. Požadavky vzdělání elektrotechnického nebo strojírenského směru. Zkušenosti s pozicí mistra, předáka, vedoucího nebo tým lídra ve výrobě, zkušenosti z elektrovýroby, elektromontáže nebo strojírenské, případně zámečnické výroby, schopnost vést a motivovat a dobře organizovat práci menšího týmu, co nabízí plný úvazek, plat 45 až 55 tisíc korun měsíčně, 5 týdnů dovolené, závodní stravování a spoustu dalších benefitů. Více opět na webu freeradio.cz/burza práce.
0: Free job. Free job na Free Radio.
2: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
3: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
2: A mytí oken?
3: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
4: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
0: Free Radio 107

0: Rádio. Novinky v kinech.
1: Historické drama Budapešť 1957, tak to je kino novinka tohoto týdne. Rok po brutálně potlačeném povstání proti komunistickému režimu se svět mladého židovského chlapce Andora obrací vzhůru nohama. Zatímco se ubité Maďarsko připravuje na okázalé oslavy 1. máje, do Andorova života vstupuje muž tvrdící, že je jeho pravým otcem. László Nemes, nekompromisní filmařský talent a držitel Oscara za snímek Saulův syn, se vrací s mrazivou studií rozpadu jedné rodiny i celé společnosti. Strhující historický film se tak stává děsivou metaforou ztráty svobody v soukolí východoevropských dějin. Pokud jste neznali historii a dějiny Maďarska, tak tenhle film určitě doporučuji. Budapešť 1957. Historický

0: modela noče, Karma, tohle byla další skvělá zpátečka z roku 2002, máme 13 hodin a 55 minut.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
0: Pretty Woman už za pár chvil. Aztek Pitbull Gabry Ponte, dáme novinku Whisper. A to se postará skvělý Joel Corey a k tomu La Gasolina. A skvělá latino hitovka z roku 2005. 4 minutky zbývají do 14. hodiny. No a tipy, kam vyrazit, odstartujeme pozváním na selský den v Babicích.
3: Free Radio. Kam vyrazit?
4: Obec Babice nad Svitavou a farma Buchtových vás srdečně zvou na sobotní akci Selský den. Už tuto sobotu od 13 hodin se můžete těšit na skvělý program pro děti i dospělé s ukázkou techniky i hospodářských zvířat. Chybět nebude ani prodej domácích produktů, hudební program a bohaté občerstvení. Takže už tuto sobotu farma Buchtových, Babice nad Svitavou, směrem na Křtiny.
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

hrát roztočila na vlně 107 FM Vaka Vaka Estos z Afrika. Po 14. si dáme tipy, kam vyrazit a já vás vezmu třeba na Rakfest, který bude v Rakvicích, nebo pardon, v Říčanech, ať to nepopletu, v Říčanech. Potom se podíváme na jeden Veteran Fest. Pokud máte rádi starší autíčka, různý jiný starší motory, tak tam si to určitě užijete. A pak tu pro vás mám i jednu pivní slavnost, která si myslím, že by vás taky mohla zaujmout a užít si tak víkend s pivkem, ale taky třeba s hudebním doprovodem a spoustou další zábavy. Po 14. hodině Joel Corey, bude tady DJ Matrix a Sara Perketiamo nebo Alesso a Roy English. Spousta taneční muziky a k tomu naplánujeme super víkend v Brně i okolí. Free Radio. Hudební novinky.

Dobrý ráno. Vždy první u toho, co letí.

Zvonili jsme vlnu 107 FM a díky zlatému prášku Gold Dust a DJ Fresh doporučuji podívat se i na klip, je to zážitek a rozhodně výborná drum and bassová muzika. A co takhle na Rockfest, festival, který je připravený už na tuhle sobotu v areálu Marečkova Louka v Říčanech u Brna. Tenhle festiák nabídne spoustu hudebních žánrů, od rocku přes pop, funky, jazz, dokonce bluegrass. A hudební vystoupení budou proloženy taky třeba výtvarnými workshopy, malováním na obličeji, takže jak slyšíte, je to pro dospěláky, ale rozhodně i pro děti. Tenhle program začne ve 12 hodin, na tu hlavní stage nastoupí takové kapely jako třeba Bystroušek, Destilát, Buty a na závěr Divá bára. Ten doprovodný program bude rozhodně vhodný pro rodiny s dětmi, nejenom zmíněné výtvarné workshopy, ale taky třeba festivalová knihovna s Evou a Bárou. Takže tady se zabaví každý, malý i velký, 29. srpna, to jest tuhle sobotu, ve sportovním areálu Marečkova Louka v Říčanech u Brna, Rockfest, tak dorazte všichni.

0: Já doufám, že na tohle jste si pořádně zapařili. My ve studiu Free Radio rozhodně Daddy Yankee a La Gasolina. Hit z roku 2005, tuhle klasiku za chvilku vystřídá něco novějšího. Italský Gabber Ponte, Maurizio Bucalo a Como si gira e como si balla. Taková jakási italská lidovka, kterou předělali tihle dva hoši, aby to bylo tanečnější do našeho Free Radia. Děkujeme. Přihodíme taky Dylan Bastille a Liar Liar. A do třetice se můžete těšit taky na zpátečku z roku 2001 Dante Thomas a Pras společně v hitu Miss California. Minutka zbývá do půl třetí, tu naplníme a jsou to zprávy.
1: Slyšíte bubny? Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov. Už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy. Dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
2: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.

0: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti z AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Hezké odpoledne. Neobvyklá podívaná se zřejmě na podzim naskytne lidem, kteří navštíví brněnský ústřední hřbitov. Jen několik stovek metrů od sebe tam najdou pietní desku obětem komunistické represe a historický reliéf s podobou sovětského diktátora Stalina. Obě místa od sebe budou vzdálená zhruba 450 metrů. Na návrh a vznik nové pietní desky vypsali představitelé brněnského magistrátu soutěž. Řidič, který včera naboural u Doubravníku na Brněnsku, nadýchal přes 3 promile. Přesnou koncentraci v době nehody potvrdí ještě rozbor krve. Nehoda se stala během soustředění mládežnického týmu, když auto se 6 lidmi narazilo do stromu u silnice. Zemřel přitom 10letý chlapec. V Nepálu zasaženém povodněmi mohou být v současnosti podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže desítky českých turistů. Podle dosavadních informací by žádný z nich neměl být povodněmi přímo zasažen. Situaci ale kanceláře nadále vyhodnocují. Kajakář Josef Dostál na mistrovství světa v Poznani hladce postoupil do semifinále závodu na 500 metrů, kde obhajuje titul. Svou rozjížďku olympijský vítěz z Paříže suverénně vyhrál. V semifinále jsou také kajakářka Barbora Sovová a kanoistka Denisa Řáhová na 200.
1: Hezké odpoledne. Doprava Free Radio.
3: A pojďme se podívat i na silnice, kde to vázne, kde jsou komplikace. Na Blanensku v Sebranicích bourala dodávka, projíždějte opatrně. Na trase mezi Novým Městem na Moravě a Boskovicemi u Voděrad nabouralo osobní auto do zdi. Tady zasahují i záchranáři mezi Novým Městem na Moravě a Boskovicemi. A máme tu hlášenou komplikaci taky na D2 ve směru na Brno. 5. kilometr, tady stojí porouchané auto a je v levém jízdním pruhu. Kolona se tam ale netvoří. Co se týče dalších komplikací, tak přímo v Brně to vypadá, že zatím projíždíme plynule. Trošku hustší provoz už začíná být teda kolem Křenové, Poříčí, Gajdošky. Tam asi úplně nejvýrazněji, tam to vypadá kolem Otakara Ševčíka, že je to zhruba na 5 minut, no a Vídeňská, tam je to taky pomalejší, ale jinak by to mělo celkem dobře. Kdybyste měli cokoliv dalšího, přihoďte na naši dopravní linku.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
3: 29 stupňů v centru města Brna. Možná, že i tu tropickou 30 dneska pokoříme. Uvidíme. Každopádně po celý den by mělo být převážně polojasno. Do rána kolem 18 stupňů. Zítra přes den by mělo být i přes 30. Takže nějakých 31, 32 s tím, že o víkendu se pak jako trochu ochladí. V sobotu maxima kolem 25. V neděli pak zpátky spíš 28, 29. Čekají nás nádherné letní dny. Co o nich podniknout, tak o tom bude řeč tady už za pár chvil. Mrkneme na Veteran Fest a taky na pivní slavnosti. Tak zůstaňte s námi, teď už Itálie, na Free Radio.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Jak říkají odborníci, ano, při práci na zahradě se naprosto skvěle odreagujete. Je to dobré pro vaši duši i pro vaši mysl a taky malinko záleží na tom, koho zrovna zakopáváte.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: A kdo má rád vůně starých motorů a vůbec rád prožívá historii, tak myslím, že veterán Bus Kříž je pro vás to ideální. V zámku ve Slavkově u Brna právě tenhle víkend v sobotu se uskuteční tahle přehlídka historických autobusů a strojů, které tam pro vás budou připraveny přibližně od 14.30, kdy bude taková jako přehlídka vozidel přímo v zámeckém parku. Příjezd kolony závisí na aktuální dopravní situaci, to víme, že? Proto je čas pouze takový orientační, zhruba kolem 14:30 odpoledne. Každopádně se tam minimálně hodinu až dvě potom zdrží, takže si ty auta budete nebo autobusy budete moct prohlédnout. Tak ještě jednou připomínám, sobota, zámek Slavkov u Brna, zhruba kolem 14:30 až do 16:00 hodiny na Palackém náměstí a v zámeckém parku bude přehlídka historických autobusů a strojů, takzvaný veterán Bus Kříž.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90. Jelibo DJ Bobo. Nebo co bys řekl na Paffendorf?
2: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hučkovou.
3: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Je, schořela mi kulma.
10: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Do Brna, do Prahy.
15: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: rádio. Kam vyrazit?
1: Pivní festival, k tomu mini gastro festival a ještě k tomu spousta hudby a dokonce i módní přehlídka. Že by se vám to líbilo, no tak dorazte do města Jevišovice. V Jevišovicích si pro vás v sobotu připravili právě pivní slavnosti, kde si užijete piva z malých regionálních pivovarů a taky bohatý doprovodný program. Různé druhy piva, pivní soutěže, program pro děti, pěná, turistický vláček, módní přehlídka a večerní zábava s kapelami. To všechno si užijete v prostorách Zámecké zahrady a před budovou radnice. Je to pro vás připravené v Jevišovicích od 15 do 22 a to už tuhle sobotu.

0: letní pohodovka z roku 2001 Miss California a my se přesouváme za Eňou už za pár chvil ve zremixované verzi Only Time. O další pohodu, ale určitě i energii se postará taky norský DJ Kygo společně s Dante Minsky a Heaven on Your Mind. A těšit se můžete i na zpátečkovou hitovku, tentokrát velká klasika Robin S. ve spolupráci s Tonka Remix Show Me Love. A takhle my to tady společně roztočíme 2 minutky před 15. hodinou, kdy tu pro vás chystám frajera anebo lůzra.
1: Free Radio 107 FM.

Nicky Romero za námi, tohle bylo Take Me a my se společně podíváme na takovou skupinu frajerů, který až nečekaně pro nás vykouzlí takový roztomilý příběh. Jaký maskot se stal součástí jedné stavební firmy, o tom si povíme za chvilku. Zachránili jedno zvířátko a šup, už ho tam mají jako maskota. Řekneme si za chvilku víc. K tomu novinka od Kaiga Dantiminsky, Heaven on Your Mind. Free Radio, hudební novinky.

0: Morona v hitu YYY. Za chvilku přihodíme novinku What Are We Gonna Do? Bude taky Axwell Ingrosso, kteří nám rozzáří slunce nad hlavou s hitem Sun Is Shining. A my se jdeme podívat na hromadu frajerů.
1: Frajer nebo loser?
0: Tohle je takový miloučký. Když si představíte stavební firmu, takový ty prostě nabušený borce, co mají na hlavách helmy a makají s těžkými stroji. Možná nějaký takový teď poslouchají, tak zdravíme, pánové. No a takovýhle chlapi se rozhodli nebýt lhostejní a když uslyšeli jakési mňoukání vycházející z bagru Komatsu, ten název je důležitý, později vysvětlím, tak zastavili veškerou práci a zjišťovali, co se děje. Vedoucí tamní skupiny stavební zkontroloval spodní kryt stroje a z nich vypadlo malinkaté koťátko, promrzlé a úplně samo. Dílníci se ho hnedka ujali, zahřáli, postarali se o něj a dostalo jméno Siu, právě podle té značky stroje Komatsu, ve kterém tohle mrňavý koťátko našli. No a stalo se součástí jejich týmu jako oficiální kočka na stavbě. Je to takový maskot, dokonce má svoji malinkatou helmičku na hlavě, takže je to jako ohromně roztomilý. A tohle všechno se odehrálo v Barbtonu v Ohio v Americe, kde právě jedna takováhle stavební firma zachránila malé koťátko a ještě si z něj udělali svého maskota a oficiální kočku na stavbě, která má samozřejmě i bezpečnostní prvky na hlavě. Takže tohle je hrozně roztomilý příběh, který opět jenom ukazuje to, že když nejsme lhostejný, tak to může všechno dopadnout mnohem lépe.
2: Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží.

0: Robin S. a Show Me Love z roku 2002. Tohle bylo ve zremixované verzi od Tonka. No a co si dáme za chvilku? Za chvilku tady poteče voda proudem. Waterfalls. James Hype a Bobby Harvey pro všechny, kteří teď potřebujete osvěžit, možná jste venku na těch zmíněných stavbách a je potřeba vám tam poslat něco osvěžujícího. Tak taky třeba Jerome, Breathe Me to Life. A do třetice se dáme i novinku od Alexandry Sten, Donny a jejich Set Me Free. A na Free Radio přesně o půl čtvrté už připravená doprava počasí.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět.

0: Extra.cz Kaufland.
1: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Frnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
0: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
2: Dlouhé kolony před Brnem ve směru od Prahy na Brno, dálnice D1 ucpaná, a to zhruba dokonce víc jak půl hodiny. Pokud jedete do Brna, tak to začíná už za Velkou Bíteší a táhne se to až do Brna, až k tomu 196. kilometru. Někde píší, že je to i víc než půl hodiny, no tak držím palce, pokud to můžete nějak obět, objíždějte. Aktuální komplikace a zdržení jsou taky v Kníničské ulici, zdržení kolem 5 minut, s tím počítejte v Jihlavské, na Zvonařce, na Křenově, na Dornichu, na Poříčí, klasická odpolední špička kolem hlavního nádraží a kolem centra, tam je to pár minut zdržení. Táborská, Otakara, Ševčíka i Černovická se taky ucpává, zatím je to pár minut, asi taky touhle dobou taková klasika. No a co není klasika, co je teď mimořádné, tak to je v Modřicích u nájezdu na dálnici D2. Na kruhovém objezdu bourala 2 osobní auta, očekávejte tam omezení v provozu. Na D2 na 5. kilometru ve směru do Brna stále hlášené porouchané auto v levém pruhu. Tam by to nějak extra ucpávat nemuselo. No a další komplikace hlásíte taky ze Sebranic, kde bourala dodávka, a mezi Novým Městem na Moravě a Boskovicemi u Voděrat. I tady je nehoda, kvůli které zasahují záchranáři, tak i tady dávejte pozor. A kdyby cokoliv dalšího, přihoďte na dopravní linku.
0: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
2: A tak je to tady. Tropická třicítka, i přesto, že dneska neměla být, tak v Brně to vždycky máme o pár stupínků víc, než meteorologové slibují. Teď tropická třicítka přímo v centru města Brna. Dál by mělo pokračovat takhle teplé počasí i zítra. Mělo by být po celý den dnes i zítra polojasné počasí. Zítra do rána kolem 18 stupňů. I zítra tropická třicítka s tím, že tam už by to mělo být i přes kolem 32 stupňů. Na víkend se potom má tak jako mírně ochladit. V sobotu by mělo být maximálně kolem 25, opět převážně polojasno, v neděli maximálně do 30. S tím, že mezi pátkem a sobotou někdy v noci je tam naděje na déšť, tak uvidíme, jestli nám to ty zahrádky zalije či nikoli. Každopádně se mrkneme i za dalšími hity.
0: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. LK Clean Brno @gmail.com

0: chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: A my jdeme právě teď, přátelé, rozlousknout odvěký spor mezi tím, jak bychom měli dávat toaletní papír na ten držák, na tu tyčku. Jestli tím, kde se jako to odtrháváme směrem nahoru, anebo na druhou stranu směrem ke stěně. Věřím, že každý z nás je profilovaný nějak, že to není úplně jedno, že si to dáváte tak, jak vám to vyhovuje. A já tu mám před sebou fotku nebo obrázek toho, jak to bylo namyšleno přímo od člověka, který si to nechal patentovat, který přišel jak s držákem na toaletní papír, se samotným toaletním papírem a ještě nějakým dalším přídavným zařízením. Byl to pan Wheeler, tehda v roce 1890, někdy na konci roku, a právě ten namaloval tady tenhle toaletní papír směrem nahoru, ano, ne ke stěně, kde se to odtrhává až pěkně se to šušní o tu stěnu, ale je to směrem nahoru, kde si to můžete mnohem lépe odtrhnout. Nebylo to jako obrázek, který by maloval, jak se mu to líbí, nebo nějaký jako designový prvek, ale opravdu to sloužilo jako k tomu patentu, jak to má správně vypadat. Takže od něj bychom to měli převzít, od tohle člověka, který to takhle vymyslel. A proč je pro a proti, tak lidi, kteří to dávají ke stěně, ten, jako to místečko, kde se odtrhává kus toaletního papíru, tak argumentují tím, že když je to na tu druhou stranu, tak děcka jednoduše nebo kočky, zvířata to můžou nějak jako vymotat a je to prostě hrozně rychle jako dole, je to jako blbý. Každopádně jednoznačně pro tu druhou správnou variantu, jak už zaznělo, tedy směrem od stěny nahoru a dolů, tak tam jednoznačně hovoří hygiena, tak abychom nemuseli, že ten papírek otírat o stěnu, ještě víc to tam tak jako poplávat, tak takhle je to volně přístupné a dává to smysl. Tak já doufám, že jsme tenhle spor jednou provždy rozsekli. Jak se říká vejce nebo slepice, tak tady papírek a jak správně dávat toaletní papír. Takže tím trhacím směrem nahoru a od stěny jednou provždy.
0: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
2: Prázdniny končí škola, volá zavídlový baba z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
3: pak hrnky, flašky, kufříky,
2: vyměním za kuponky,
3: škola volá.
4: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
5: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: 3, Roztanč Level na 107 FM s hitovkou 4 AM. Za chvilku si dáme Purple Disco Machine, bude i Alexandra Sten. A teď se jdeme společně podívat, kam můžete vyrazit na dnešní letňáky.
1: Free Radio, kam vyrazit?
0: Dokonce 8 promítání, ze kterých můžete dneska večer vybírat. Něco začíná ve 20, něco až v 21. Pojďme si říct, kde a co můžete kam vyrazit. Někdo to rád v Plzni, tak tohle je film, který pro vás připravili ve 20 hodin v letním kině na Vinohradech. Vinohrady, tam se nepromítá úplně pravidelně, takže pokud jste z Vinohrad, tak tohle je taková vzácnost. Prostranství objektu Bzenecká, zadní vstup z ulice Tvrdonická. Tak tady se bude dneska promítat film Někdo to rád v Plzni ve 20. Ve 20 potom i Terminátor 2. Den zúčtování ve Skalním Janáčku. Ve 20.15 letní kino Římák tady promítne film Ztracený svět. Pokud vyrazíte do Ořešína, opět taková výjimečnost, kde se nepromítá úplně pravidelně, právě v areálu T je Sokol Ořešín, promítnou dneska ve 8:45 večer film 6 gramů, nový český film. Co dalšího, letní kino Brna Středu Klasiku v 21.00 IT Mimozemšťan. Skalní místo držitelství taky v 21.00 promítne další klasiku a legendu West Side Story. Když vyrazíte do Židenic, tak tam vám nabídnou v 21 dovolená v Českém ráji a navlněně v letním kyňáku, v letňáku, tak tam bude v 21 hodin promítání Šreka. Tak ať už vyberete něco pro děcka, něco animovaného, něco tradičního nebo možná něco novýho pro zasmání, tak určitě si dneska přijdete na své 8 promítání dneska večer v letních kinech tady u nás v Brně. Myslím si, že to určitě bude stát za to. Dneska taky je se suchou nohou, vůbec nebude pršet. Teploty takhle k večeru se budou pohybovat stále velmi příjemně, třeba i kolem 22 stupňů. Tak užívejte!

0: tak, jak to Alexandra Sten umí. Novinka, Set Me Free. Pokud byste ji chtěli podpořit naši hitparádě 107 Fríčka, určitě můžete. freeradio.cz/top107, ať víme, že se vám líbí. Co dál? Třeba Kygo. Kygo společně s Ava Max a Whatever. Přihodíme taky novinku od Pitbulla a Jasona Derula, Privacy. No a dáme si taky hit, který jste si už teď oblíbili, a to je teprve novinka Mikolas Trips a Hard to be Humble. Aspoň podle hitparády 107 Fríčka je vidět, že pro tuhle novinku hodně hlasujete a drží se stále v té nejlepší desítce a často i v nejlepší trojce. Takže tohle je česko-polské spojení, které si za chvilku budeme užívat taky přesně v 15.55.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
3: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
2: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
3: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
2: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
4: Free Radio 107 FM.

0: Enrique Iglesias po 16. hodině před čtvrtku 27. srpna. To už začíná být takový trošku smutnější na závěr těch prázdnin, ale s Freerádiem nesmutníte, protože tu pro vás mám další tip, co byste mohli třeba o víkendu s dětskama ještě podniknout. Je to takzvaná Neckyáda, kde se pro vás chystá, prozradím za pár chvil. Přihodíme taky zremixovanou taneční hitovku, no a provázet vás tímhle čtvrtečním odpolednem bude taky Pitbull, Jason Derulo, bude tam David Guetta se Sia, a nebo třeba Felicia, tak pojďme na to.
1: Freerádio. Hudební novinky.

Dobrý rádio. Jste první u toho, co letí. Derulo. Stereotype.

0: Francouzsko-australské spojení David Guetta, Sia a jejich Flames lehce po čtvrt na pět. No a já tu pro vás mám jednu nestárnoucí klasiku z devadesátek. Akorát v předělávce.
1: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy. Na Free Radio.
0: A bude to Gangsta's Paradise. Od rapera Coolia z roku 1995. Tohle je určitě jeden z těch největších rapových počinů, za který taky Coolio získal cenu Grammy. A v podstatě je to taková hymna devadesátek. Písnička vznikla mimo jiné i pro film Nebezpečné myšlenky, který určitě znáte, s Michelle Pfeiffer, pokud ne, určitě doporučuji. Mimochodem, tahle písnička vznikla jako remake, jako úprava refrénu melodie Past Time Paradise od Stevea Wondera z roku 1976. Prý Stevie Wonder, když slyšel, že to má být rapovaný, tak z toho nebyl úplně nadšený, ale když pak slyšel ten text, tak přikývnul. Coolio se totiž snažil, aby veškerý ten text byl bez nadávek, bez vulgarit, aby to bylo pro co nejširší publikum, aby se to objevilo i v televizi. No a ono se zadařilo. Coolio, Gangsta's Paradise, tahle dokonce i filmová klasika. Teď na Free Radio trochu jinak. A jak? Drum and Bassově. Na Free Radio si pojďme užít předělávku.

0: Cena Grammy, filmová píseň a inspirace Stevie Wonderem, Coolio a Gangsta's Paradise. U nás právě teď je jedna z těch drum and bassových verzí, která si myslím se povedla. Pojďme za další muzikou, teď už tou nejnovější na Free Radio Mikolas Trips a Hard to be Humble.
1: Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží.

0: Fajn rádio. Kamberazit.
1: Hasiči z Bílovic nad Svitavou vás zvou tuto sobotu na bílovické slavnosti piva. Od 11 hodin se na Těsnohlídkově náměstí představí 7 pivovarů. Chybět ani letos

0: We're going to Ibiza. Takový byl přelom milénia, všechno takový trošku pomalejší, pohodovější, možná diskotékovější. Venga Boys. No a jak je to teď? Teď v roce 2026 frčí třeba Itálie. The Colors. Taky Black Eyed Peas. A nebo novinkový Viz Away. Od rumunské Iny máme půl paté a na Free Radio je připravená doprava počasí.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní

CZ. Když práce, tak Daikin. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.

0: Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportál.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
2: Aktuální komplikace v dopravě ve Veslařské ulici, kde se střetla dvě osobní auta, je tam omezení v provozu, očekávejte zdržení. Veslařská ulice, aktuálně nehoda. Další komplikace taky na příjezdu do Kuřimi směrem z Brna, i tady je hlášená nehoda a kvůli ní zdržení v koloně. Do Kuřimi směrem z Brna se zdržíte. Na dálnici D1 178, tady směrem na Brno stojí v koloně porouchané auto, 187 ve směru do Brna, i tady je porouchaný auták a počítejte s komplikacemi stále ještě v Modřicích u nájezdu na dálnici D2 na kruhovém objezdu, kde je nehoda a je tam částečně omezení v provozu. Tak tohle je spousta komplikací, ještě k tomu odpolední špička kolem půl paté, takže se projíždí hustým provozem nejenom na místech, který jsem zmínila, ale dosti husto je taky kolem Kníničské, zdržení a po pojíždění kolem Zvonařky, Poříčí, Vídeňské, Křenové, Dornichu, Gajdoška, taky hodně ucpaná Žarošická, Jedovnická, Jihlavská, kolem středního hřbitova, počítejte s kolonou taky na dálnici D1, ať už jedete ve směru od Prahy na Brno, tak tady je dlouhá kolona, která už sahá skoro od Velké Bíteše až do Brna, zdržení může být i více jak půl hodiny, směru dál potom od Brna na Vyškov, tak zhruba nějaký 24. kilometr, dalších 10 minut zdržení, no a v opačném směru se taky bohužel zdržíte u Brna, je to ve směru od Vyškova na Brno dál na Prahu, zhruba 21. kilometr, tady je to 10-minutové zdržení.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
2: A tropická třicítka pokořena i dnes, i když dneska to tak vysoko být nemělo, tak máme v centru města Brna rovnou třicítku. K tomu by to mělo být zítra velmi podobné, polojasná obloha, která bude vládnout nejenom dnešnímu dni, ale taky zítřejšímu, s tím, že po ránu má být kolem 18-19, přes den opět, tentokrát i víc jak 30, zhruba kolem 32. Potom by mohlo sprchnout někdy z pátka na sobotu, možná v noci nad ránem, tady taky jsou nějaký přeháňky, v sobotu dopoledne teploty klesnou na maxima v sobotu do 25. V neděli pak ale zpátky spíš letní 8 a 29.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Časy se mění. Dřív přišel zloděj a zakřičel peníze nebo život. Dneska přijde zloděj a řekne a tady mi to dvakrát podepište.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: jestli pak víte, že v neděli je speciální den pro státní hrady a zámky a otevírají se některé zdarma. Na vybrané prohlídky okruhy je ale potřeba předem získat bezplatnou vstupenku na webu Národního památkového ústavu a v rámci Jihomoravského kraje už je víc jak polovina takovýchhle hradů, zámku a někdy i vil vyprodáno. Ale mám tu pro vás přece jenom pár míst, kde se ještě můžete uvrtnout. V neděli teda gratis je potřeba se akorát přihlásit přes Národní památkový ústav. A jakých hradů a zámků se to ještě týká? Hrad Bítov, areál hradu dostupných více než 1000 vstupenek. Zámek Lisice, tak tady zahrady nabízí posledních asi 50 lístků. Nový hrádek u Lukova není nutné rezervovat předem, prostě doraste. Poslední místa hlásí ale zámek Kunštát, Lednice a Valtice. Tak tohle jsou místa, kde ještě můžete mít svoje místečko a užít si neděli úplně gratis. Připomínám, bezplatnou vstupenku a svoje jisté místo si zajistíte na webu Národního památkového ústavu, tak tam nakoukněte. No a pokud třeba pro neděli máte už jiný program a i tak by vás to zajímalo, tak druhý takovýhle bezplatný den bude následovat za měsíc a to v neděli 27. září. Takže když to nestihnete teď, tak už pište do diářů 27. září vyrazit na hrad, zámek anebo vilu, který se právě do téhle celorepublikové události přihlásí.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Freeradia. Kašmír. Becky Hill a Jace and Status. Becky Hill a Jace and Status. Čusté, Jake Style a John. Čusté, Jake Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Freeradia.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězství.

0: Více na brnobeachpro.cz.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: V Tetě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Sensodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Prý Rádio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

0: porazit.
1: Takový další z mnoha tipečků, který jsme si tady dali na Free Radio, jak si ještě můžete užít poslední prázdninový víkend. Co k takhle vyrazit na Neckyádu? Ta se pro vás chystá ve Znojmě, 14. ročník recesistické akce pod hrází Znojemské přehrady. Účastnit se může úplně každý, kdo si postaví své vlastní plavidlo a odváží se s ním vyplout. Start je ve 14 hodin, teď v neděli u Staré vodárny. Na účastníky soutěže čeká pivo a limo zdarma a samozřejmě i nějaké zajímavé ceny. Akce se bude konat za každého počasí, ale podle předpovědi to na neděli vypadá naprosto luxusně. Teploty by se měly blížit ke 30 stupňům a k tomu převážně polojasná obloha. Takže vykoupat se u toho, že si užít spoustu zábavy a ještě vyplout na nějakým svým speciálním plavidlu, tak si to můžete užít právě v neděli od 14 hodin na Neckyádě ve Znojmě. Tak užívejte, vyberte něco speciálního, možná už abyste vyráběli a v neděli mrknout na ty šílence, jak se to tam užívá. Třeba možná jenom tak na čumendu. Co dalšího? Fedele Grant a Wonder Years. Přidáme i novinku od Iny.

0: mám tu pro vás ještě takovou zajímavost. Určitě se slyšeli o anketě Strom roku. Tak letos je to jiné, protože letos totiž budeme hlasovat v anketě Strom čtvrtstoletí. Letos se neotevřely nominace a nebylo možné přidat nějaký svůj tip na strom, ale vybíralo se z vítězů minulých ročníků. Ve finále teď za ten strom čtvrtstoletí je 13 stromů, a to duby, lípy, buky, jasany, jabloně, hrušně, tysy, ale taky borovice. A hlasovat můžeme už teď, až do 5. října. A pro ty další ročníky, tak to zas bude otevřený klasicky, takže i vy budete moct přihodit nějaký svůj tip na strom. Ten strom by určitě měl být něčím výjimečný, mít nějaký svůj příběh, možná být spojený nějakým způsobem s historií, a asi by měl být nějak výjimečný nejenom pro vás konkrétně, že jste se tam třeba seznámili s manželem, s manželkou, ale aby to mělo takový nějaký jako přesah pro ostatní. Tak jenom pro ukázku, kdo vyhrál ten loňský strom roku, tak to byl Oldřichův dub, který patří k těm nejstarším stromům v Česku. Je to tisíciletý Oldřichův dub, který je památným stromem a je spojený s legendou o knížeti Oldřichovi, který se údajně přímo pod ním seznámil právě se svou manželkou kněžnou Boženou. No a dub se probojoval až k samotnému vítězství ve stromu roku v uplynulém roce. Tak letos je to trošku jiný, i tak se do toho určitě zapojit můžete. Připojí nám až do 5. října anketa Strom čtvrtstoletí a rozhodneme, jaký z těch uplynulých vítězů si zaslouží tady tuhle velkou poctu. Tak nakoukněte, myslím si, že ty stromy za to stojí a že za tom záleží o tomhle nějakým způsobem rozhodovat a na to upozorňovat. Dáme Fly Project a za chvilku Lukin.
1: Free Radio 107 FM.

0: Po 17. hodině už vítáme Luky na Féteru Free Rádia. Čau.
1: Ahoj, krásné odpoledne tobě i posluchačům.
0: My jsme tady včera měli takový téma záchod versus speciální fast food a dneska to uzavřeme, tady tohle téma, toaleťákem. Víš, jak je takový ten odvěký spor, jak správně dát tu roličku toaletního papíru na ten držák?
1: Jestli tím odtáčet nebo přetáčet?
0: Ano, jestli to, co odtrháváš, je směrem od stěny, anebo se to válí po té stěně.
1: Ano.
0: Tak já si myslím, že je spousta lidí, kteří to má nějak nastavený a jedna nebo druhá varianta je pro ně prostě to ono, jo? Tak jak to jako má správně být. Tak prozrať, jak to máš ty?
1: Já dávám toaletní papír a
0: ano,
1: teď pozor.
0: Pozor, teď to přijde.
1: Na stojáka.
0: Takže teď jsi to úplně rozbil.
1: Úplně rozbil, protože já to mám takový držáček, kde oni se jako napichujou na sebe.
0: Tak tím pádem, a kdybys, dobře, tak pojďme si udělat modelovou situaci.
1: A kdybych měl možnost, ano, tak taky jsem žil za mladá nebo doma, nebo u babičky, no, žil v domácnostech, kde to bylo normálně s takovou tou plastovou krytkou u zdi, tak jsem vždycky byl zastáncem ten, abych byl dál od zdi. Abych
0: jo,
1: jako
0: takže trhačka jakoby
1: motal z hora dolů, jo, ne ze spoda, jasně. Ale jako z hora.
0: Tak mám to úplně stejně a teďka to je hezky, jak to máme my nějak nastavený a teďka na druhé straně může být někdo, ježišmarja, ale z druhé strany je to lepší, že třeba takhle ti to děcka nebo kočky můžou vymotat jednoduše nebo takový a mají proto určitě svoje argumenty a důvody, ale já tady mám teďka před sebou mé patentový obrázek, ten borec, co vymyslel jak držák, tak toaleťák v 19. století,
1: ano.
0: Tak ten to vymyslel tak, že to má být tím lístečkem dopředu.
1: Myslel to lístečkem dopředu?
0: Ano. Ano, tím trhátkem dopředu, nikoli po stěně. Je proto spousta argumentů, nejenom to, že to takhle jako vymyslel, že je to funkčnější, ale taky proto, aby se ten toaleťák zbytečně jako neotíral o ty prostory v koupelně na záchodě.
1: Protože se tím pak otíráš ty.
0: No,
1: ano.
0: Takže aby prostě ten dotek jako probíhal co nejvíc jenom mezi tebou a toaleťákem a ne mezi tou místností. Takže přátelé, teď jsme to jako rozsekli jednou provždy. Vy si to otočte, vy co to máte naopak.
1: Ano, vy co to máte špatně, jdete si to prosím vás dobře.
0: Je to tady potvrzený patentem, prostě chlap, který to takhle vymyslel, tak tu roličku měl přetočenou směrem dopředu. Tak teď jsme možná vyřešili i nějaký jako spory v rámci domácnosti. Víš, že třeba muži, ženy to mají nějak v rámci té domácnosti jinak nastavený a tak.
1: Já takže myslím, že díky Free Radio byla aktuálně v mnoha domácnostech ukončena 100letá válka.

0: Box na Free Radio.
1: 17. hodina odbyla, k tomu už 6,5 minutky. Od mikrofonu aktuálně zdraví Lukáš Bartl. Je tady start Freeboxu, tak jak jsme zvyklí v tomto čase, tak obvyklý pořad v obvyklém čase. Startujeme právě teď. Hezké čtvrteční odpoledne všem, co máte dneska. A dobrý den i všem, co máte špatný den, protože pokud máte špatný den, tak se naladíte na 107 FM a my se pokusíme, neříkám, že to zabere 100%, ale rozhodně se pokusíme o to zlepšovat náladu všem na 107 FM. Takže pokud ten den maličko skřípe, nebo jste třeba unavení, vyčerpaní, nervózní, něco na vás tlačí, jste v nějakém jakoby nekomfortu, tak si objednejte song, nebo jenom tak poslouchejte. Poslouchejte, co objednávají druzí a nechte se unášet na vlnách pohody a na vlnách dobré muziky. Když už jsme u muziky, startovní kousek v rámci Freeboxu, samozřejmě Free Radio hraje celý den suprově, ale v rámci Freeboxu začátek KTB a Jax Jones. Tady musím dodat, že to je čistokrevná Velká Británie, jmenuje se Last Day of Summer a je to poslední den léta. Tak jenom tak připomínám, že to je tematická skladba, kterou začínáme. No a na to navážeme peckou Groove Through Adversity, tedy Pitbull a taky Doja Cat. Tyhle dva kousky posílám do éteru všem, taky připomenu kontakty, protože kontakty jsou ve Freeboxu důležité. Objednávat songy můžete přes naši aplikaci, taky přes internet na www.freeradio.cz, taky na studiovém e-mailu studio@freeradio.cz a v neposlední řadě taky telefonní linka, doufám, že pro všechny notoricky známé číslo 790 107 107. Vybírejte, diktujte a užívejte. Freebox je tady.
0: Free Radio. Hudební novinky.

0: Dále.
1: 14. minutka po 17. hodině, Free Radio, volá někdo z vás, kdo pak tam je, halo, halo.
2: Čau, čau, hele, tady Kuba, ahoj, to, hele.
1: Ahoj, Kubo.
2: Posloucháme vás v Praze, to, hele, děláme tělocvičnu.
1: V Praze? Děláte v Praze tělocvičnu?
2: Děláme v Praze tělocvičnu, ty vole, a hele, takový náš výjezdový song, Work Hard, Play Hard od Davida Getty.
1: Work Hard, Play Hard, to by se vám líbilo, co, k té tvrdé práci?
2: Ty vole. To právě, to ještě tady budeme dobrý 4 hodinky, takže to by bylo úplně skvělý.
1: Work hard, play hard, jdeme na to, muzika je připravená, prosím tě, věnování pro tebe a pro koho dalšího?
2: Hele, pro Peťu a pro Aldu.
1: Výborně, děkuju mockrát, je to ze vzkazu všechno?
2: Asi jo, hele, děkuji ti moc.
1: Posílám to tam, měj se krásně, děkujeme. Čau, ahoj, ahoj.
2: Taky, díky, hele, čau, čau, ahoj.
1: Čau, čau, přátelé. V Praze, tělocvičnu. No, já doufám, že i v Brně budou nějaký tělocvičny. Tak, work hard, play hard před námi, k tomu taky ještě Don Diablo. Ahoj Luky, zahraj prosím Don Diablo Cutting Shapes. Je to pro všechny posluchače a tebe do rádia. Ať ten pracovní týden doklepeme a už je víkend. Díky Danča. Tak Dančo, za okamžik Don Diablo.

0: Lavi, baby.
1: Odpolední pohodička u Frýčka, hladíte Freebox na 107 FM, plníme hudební přání všem, kdo dneska budou vybírat, všem, co budou diktovat a taky všem, kdo mají dneska super odpoledne a super náladu, ahoj! Teď tedy za okamžik dopravní informace, tam to zase tak super nalada nebude, mě osobně to taky dneska docela zdrželo, ta trasa přes Brno, docela komplikace, takže za okamžik, za pár minutek už přesnější informace o tom, kde to jede a kde to v Brně stojí. Na cesty posíláme další hity, například Need You The Most, Offenbach. Honza napsal, Luky, šlo by zahrát Federico Scavos Trump s pozdravem Honza z Brna. Honzo z Brno, jasně, že šlo, díky za výběr. Honzo z Brna, pardon, ne Honzo z Brno. To bude zase šichtička, to bude čtvrteček. Jsem rád, že ladíte, že kdyby náhodou zase došlo k nějakému překlepu, přešbleptu, tak budete u toho, což je super. Federico Scavo, Honzovi z Brna. A doplníme to novinkou, která se jmenuje Gravity. Steve Aoki, Ellie Oaks a taky úžasná zpěvačka Sasha. Muzika je připravená, 30 vteřin schází do 5:30 a my vyrážíme za dopravou.
2: Víme, kde to hostne. Doprava Free Rádia.
1: Tak jak už jsem naznačil, před okamžikem v dopravě nemáme úplně veselo, buďte prosím vás opatrní, ať už jedete z práce, nebo na nákup, nebo kamkoliv jinam, tak jezděte v klídečku a opatrně. Dálnice D1, 204. kilometr směrem z Vyškova na Brno, tady stojí porouchané nákladní auto, na vozovce jsou navíc kusy pneumatiky, tak dávejte velký pozor. Další komplikace na Veslařské ulici v Brně, tady došlo k nehodě dvou osobních vozidel, počítejte s omezením provozu a také se zdržením v koloně. Dálnice D1, 187. kilometr směr na Brno, tady stojí porouchané osobní auto, projíždějte velmi opatrně. Další komplikace hlásíte na příjezdu do Kuřimi, je to směrem z Brna, tady bouralo osobní auto s nákladním autem, připravte se na zdržení v koloně, která se možná bude ještě prodlužovat. Další informace, dálnice D1, 178. kilometr směrem na Brno, tady stojí v koloně porouchané osobní auto, dávejte tam pozor. V centru města Brna zatím ještě silnější provoz na jihu, kolony hlásíte na Žarošické ulici, k tomu taky na Knínské ulici, k tomu Gajdošova ulice, sice silný provoz, ale zdržení je tam okolo 2 minuty, díl tam asi stát nebudete. Kratší kolona ještě na Jihlavské ulici, na úrovni ústředního hřbitova, tam je to minimálně na 5 minut a ještě k tomu hlásíte silnější provoz v okolí Zvonařky a v okolí ulice Hladíkova. Zvonařka a Hladíkova, buďte opatrní, je tam silnější provoz, také křižovatka Zvonařka Dornich, takže i tady ztratíte 2-3 minutky, tak si jim počítejte. Jinak by to mělo být z dopravy snad vše. Já vám popřeju bezpečný dojezd a šťastnou cestu, pokud máte jakékoliv další informace, využijte. Dívejte aplikaci Free Radia a nebo rovnou dopravní linku. Děkujeme.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: Podle teploměru Free Radia aktuálně Brno 29,5 stupně, což je výš, než jsme včera očekávali, než jsme hlásili, ale radši líš, než níž. Aktuální teploty tedy přes 29 stupňů Celsia, vypadá to, že zbytek

0: Večera a až do půlnoci to bude bez deště a bez přeháněk. Večerní teploty kolem 8, 22, 23 stupňů, noční teploty okolo 17 stupňů Celsia. Zítra očekáváme polojasno, odpoledne a večer zataženou oblohu. Během polojasna 29 až 30 stupňů Celsia, to budou zítřejší maximální teploty a zítřejší noční teploty okolo 18 stupňů.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
5: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Obec Babice nad Svitavou a farma Buchtových vás srdečně zvou na sobotní akci Selský den. Už tuto sobotu od 13 hodin se můžete těšit na skvělý program pro děti i dospělé s ukázkou techniky i hospodářských zvířat. Chybět nebude ani prodej domácích produktů, hudební program a bohaté občerstvení. Takže už tuto sobotu farma Buchtových, Babice nad Svitavou směrem na Křtiny.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jelibo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho. Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
1: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
0: A mytí oken?
1: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
2: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
6: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: Rovnou skáčeme mezi další objednávky. Ve studiu Free Radia se k nám připojí někdo přes telefonní linku Free Radia. Kdo pak tam bude? Halo, halo?
1: Ahoj, tady Míšo Luky.
0: Ahoj, Míško.
1: Freeboxu.
0: Ano, jsi s námi ve Freeboxu. Když zavoláš, tak už jsi s námi ve Freeboxu. Děkujeme za připomínku. Míšo, jaká to bude písnička? Co ti můžeme zahrát?
1: Bude to videoko a Christian Marky.
0: Muzika se pomaličku připravuje, takže Christian Marky a Chris Tyrone. Vida loka, já to jdu připravit. Pro koho, Míšo, zahraješ?
1: Tak bude to pro mě a pro všechny pečovatelky, tady to se o mě starají a pro mě a pro vás do rádia a pro Krasinko Kolibou.
0: Posílám, děkuju moc krát, posíláme pozdravy a teď už Vida loka. Míško, měj se krásně, ahoj.

0: Box na Free Radio.
1: Krásné odpoledne všem vyladěným fíčkařům, ať už je to dneska jakoby poslech přes aplikaci interneta nebo 107, je to na vás, kde máte jaké možnosti. Jiné možnosti jsou samozřejmě, když máte práci, jiné možnosti jsou, když jste doma, máte volno, že jo, doma to hraje trošku jinak. V autě to hraje vůbec nejlépe podle některých posluchačů, protože tam máte docela kvalitní audio a docela slušný repráčky. Takže prosím vás, ať posloucháte kdekoliv, jsem rád, že ladíte a že vás dneska můžeme ve čtvrtečním Freeboxu taky pozdravit. Teď už ukázky dalších hitů, které jsou před námi, bude tady Waterman, Bam Bam, Sugar, Airach a Olaf Basovský. Hned na to plníme další přáníčka a vzkazy z naší aplikace. Zdarec Lukášku, zdraví tě Michal, dneska mám chuť na Italo Brothers a Aaron Čupa Galliano. Bude to všem otakarům k dnešnímu svátku pro všechny posluchačky, posluchače a taky pro tebe a pro celé Brno. Děkuju. O další hit se postarají Milk & Sugar versus Viacom Dios. Příjemný poslech a super náladu přeje Free Radio. Freebox pokračuje.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM. Free Radio.

Free Radio. Jde první u toho, co letí.

0: Dobrý rádiu.
1: Největší porce hitu na přání pokračuje, dámy a pánové, před námi další objednávky. Ahoj Luke, prosím, In My Mind pro všechny, co poslouchají Free Radio, děkuju moc. Není tam ani jméno, ani podpis a ani In My Mind od koho. Prosím vás, skladbu In My Mind dělalo několik lidí. Takže poprosím o doplnění těchto informací, abych vám tu písničku mohl zahrát. Další objednávka, ahojky Lukášku, prosím, Sweet Chili, Lucka, děkuju moc. No tady už máme daleko větší jasno, protože Lucka objednává Sweet Chili, jasný interpret, jasná skladba, jasný podpis. Luci, já ti moc krát děkuji, podíváme se, kde máme svíčili od Bela Kristová, máme to přímo tady a já ti to posílám do éteru. Díky za objednávky, pokračuje Freebox a Free Radio přeje nádherné odpoledne.
0: Lukáš Bartl, Free Radio.

0: světová série v beach volejbalu opět v Brně.
1: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
0: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
2: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sunday Fest.cz.

0: Mockingbird za námi, pokračuje Freebox na 107 FM, před námi informace z brněnské dopravy a přihodíme taky info o počasí, co nás čeká, co nás nemine. Z muziky mám tady pozdrav od Patrika. Luke, prosím tě, napal mi tam Kašmíra Sun Goes Down. Paťo, už to k tobě letí. S další skladbou Hallucinate Dua Lipa. A během pár minutek taky novinka Meet Again, tedy Cascade, Leighton Jordany a Natálie. Muzika je připravená, teď ale doprava s Free Rádiem.
1: Víme, kde to hostne. Doprava Free Rádia.
0: Začínáme komplikacemi, které vás potkají v Králově Poli. A tady už nám to zmizelo, pardon, tak to byla komplikace zcela mylná. Vypadá to, že ty nepříjemnosti a ty nehody už zmizely.

0: snadnější provoz, ale v centru Brna ještě očekávejte. Máme tady několik oblastí, kde byste určitě měli dávat nohu z plynu. A to příjezd po Křenové ulici, Křenová v obou synech, jak směrem centra, tak směrem do centra, no a také v okolí Nových sadů a na Nádražní ulici. Tady jsou výluky, jsou tam vykopávky a kolem nich se jezdí velmi těžko, takže tady prosím vás opatrně. Jinak se nám uklidnila Gajdošová, taky Žarošická, Jirovnická v pořádku, Kněžská aktuálně bez držení, kolona zmizela z Jihlavské, taky od Zvonařky a z Dornichu všechno zmizelo. Vypadá to, že teď už byste měli Brnem projet jakž takž celkem v klidu. Šťastnou cestu přeje Free Radio. Pokud byste měli přeci jenom něco, ať už nehody nebo komplikace, využijte aplikace Free Radia nebo rovnou dopravní linku. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: V Brně aktuálně teploty na 28 stupních, 28,5 stupně, podle toho, v které části Brna se nacházíte. Večerní teploty 23 až 25 stupňů, to bude kolem 8 večerní. A noční teploty by se dnes měly pohybovat okolo 17 stupňů. Zbytek dne i večera vidím bez přeháněk a taky bez deště. Zítra očekáváme dopoledne polojasno, odpoledne a večer zataženou oblohu. Maxima, teplotní maxima ještě o něco více než dneska, takže 29 až 31 stupňů. To jsou zítřejší maximální teploty během toho poledne nebo odpoledne. A zítřejší večerní a noční teploty, spíš noční teploty, teda popravdě, okolo 18 stupňů Celsia.
1: Hrajeme podle tebe Freebox.
0: 3,5 minutky po půl sedmé, skok zpátky do Freeboxu a skok mezi vaše oblíbené hity. Teď už Kašmír.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Chick Style a John.
1: Čusté, Chick Style a John.
0: A který je ten tvůj?
2: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.
3: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun.
4: 30 000 korun.
3: Nabízíme mzdu s příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
5: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A Fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
7: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: got no time for fate.
1: Freebox na Free Radio.
2: Muzika, la muzika. Největší porce muziky na přání pokračuje. Máme tady několik vzkazů a několik objednávek, které stále čekají ve frontě. Tady mám pozdrav a Luke, prosím, In My Mind. Ještě jsem nedostal odpověď, od koho to je, pro koho to je a kterou verzi In My Mind. Je to na vás, pokud chcete zahrát, tak prosím doplnit informace přes aplikaci Free Radio a kliknete a napíšete krátký vzkaz. Tak, další otázka nebo další skladba, která je připravená, tak je tuším od Denisky a měla by to být starší kousek Survivor. Původně tedy skladba nebo původně. Je to skladba, kterou vydali Destiny's Child. Já nevím, jestli si pamatujete. Je to v podstatě už zpátečkový hit, ale moc rád to dneska zahraju. Kam to poletí? Prosím zahrát Destiny's Child Survivor. Je to pro Honzu. Děkuji, Denisa. Takže od Denisky pro Honzíka.

ještě jednou příjemný podvečer všem na 107. Doufám, že máte dneska skvělé odpoledne, pohodovou náladu, že vás nic netrápí, že nemáte velké stresy ze zaměstnání. No a taky už se blíží takovýto období, kdy jakoby děti roní slzy, kdežto rodiče si mnou ruce. No, říká se tomu konec prázdnin. Blíží se to, máme to za rohem, ale ještě prosím vás, nebojte se, ještě pár dnů si prázdniny vychutáváme a užíváme. I tady na Free Radio by to měla být takzvaně pohodička u frýčka, samozřejmě nejenom během prázdnin, ale taky v září. Tak, mám tady pozdrav od Jakuba. Jakub napsal: Luke, hrajete kruto přísně, mohl bys zahrát nějakou petardu od Avicího, nejlépe Waiting for Love. Kuba, Kubo, muzika je připravená i pro tebe, Avicii, Waiting for Love.

Avicii je tedy ready, k tomu bude Tayo Cruz a jeho bomba Dynamite, no i když takhle jako bomba Dynamite v jedné, to je až moc výbušnin. Dáme prostě Tayo Cruz a jeho hit

0: Takhle krásně dneska diktujete na 107 FM, od mikrofonu zdraví Luky, nepřeju vám příjemný poslech a super náladu. Na objednávky tedy Kalin, Viktor Šín, Tayo Cruz, Avicii a další super hity. Pokračuje Freebox.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: 8 minutek po 7 večerní posloucháte Freebox a Free Radio. Lukin zdraví od mikrofonu a na telefoni lince 790 107 107 už je posila. A my se ptáme, kdo pak je tam. Halo, halo.
1: Tady Dominik.
0: Domča se dovolá do studia Free Radio, chvilku to trvalo, já vím, Domčo, mám tady dneska docela fofr. Zeptám se prosím tě, o jakou skladbu bys měl dneska zájem, co si pustíme?
1: Tak pro tačku Armin van Buuren a Saša Set Me Free.
0: Set Me Free, Buuren a Saša, dobře, nebo Buuren, řekl jsi to správně, Armin van Buuren, je vidět, že máš doma dobrou školu, skladba Set Me Free už je připravená, tak víme, pro koho to bude, no a já se jenom zeptám, jak se máte, kluci?
1: No, tak s bráchou teďka nevolám, z Řecka už to také není, je to z Česka a momentálně jsme byli na kolách a teď jsme přijeli.
0: Paráda, paráda. No takže Řecko už je za vámi, teďka kola a konec prázdnin. Těšíš se do školy vůbec?
1: No, tak trochu.
0: Tak trochu, tak jo. Tak tam všechny pozdravuj, jak bráchu, tak tátu, tak příští týden kluky ve škole. Díky za zavolání, měj se hezky a posílám Armina. Ahoj.
1: Ahoj.

0: takhle krásně hrajou kluci pro svého tatínka. Zdravím, Dominika taky Domča.
1: Freebox na Free Radio.
0: Nebo taky, Dominik je Domča, že jo? Takže Domča vybíral dneska právě tuhle skvělou skarbičku. Já moc krát děkuju za to, že jsme mohli zahrát pro tátu Armina van Burena se Sašou a skarbu Set Me Free. Teď další ohlasy, další připomínky, další objednávky. Dáme prostor telefonní lince. Kdo pak je tam? Halo, halo?
2: Tomáš Werner.
0: Tomášku, krásný večer. Co si pustíme? Pro koho zahraješ?
2: Prosím tě, dneska si pustíme Hladis Nikol Žijem pre moment.
0: Dobře.
2: O, dneska bych to zahrál pro soudu. No a pro Míšu jedničku a Míšu číslo dva.
0: Dobře, Tomáši, je to všechno?
2: Je to všechno.
0: Tak jsem si docela oddychl. Díky za vzkaz, měj se krásně, posílám ti muziku. Ahoj.
2: Díky, Lukášku. Ahoj.
0: Ahoj. Vladis a Nikol, žijeme pro moment od Tomáše Wernera. Vzkaz jsme právě slyšeli. Další muzika, Tsunami. Zdravím, prosím, Tsunami do Modřic. Děkuju moc, Luke, Tonda, Tondo, rádo se stalo. Dubs, Borges, Tsunami, hnedka potom, co tady bude Vladis a Nikol. Nacpeme tam ještě další přáníčko. Ahoj, poprosím Linkin Park pro moji dceru a manželku. Děkuji moc, Jan. Jan nenapsal, kterou skarbu, tak aby jsme nehráli pořád Linkin Park a Jay-Z, tak dám posílám dneska Linkin Park, Steve Aoki a Like That Never Comes. Další vzkazy jsou připraveny, tedy Tsunami a Linkin Park. Zdravím Tondu, zdravím Honzíka a od Honzy zdravím i dceru a manželku, kterým posíláme další píseň z Free Rádia. Nádherný podvečer, přátelé, Freebox.
1: Hrajeme podle tebe Freebox.

spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?

0: Rokyho vtípek.
1: Čaj. Čaj má tu výhodu, že ho můžeš pít v práci. Jack Daniels. Jack Daniels má tu výhodu, že vypadá jako čaj.
2: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Free Radio, Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 100.

0: užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Frnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
3: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
2: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
3: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
2: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
4: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Freebox na Free Radio.
1: Je tu závěrečná část Freeboxu na 107 FM. Poslední objednávky právě teď. Telefonní linka má volno. Kdo pak je tam?
2: Je tady Cuda, který zdraví všechny posluchače a tebe, Luky.
1: Výborně, já moc krát děkuju, že jsi vydržel a že s tou trpělivostí přečkal tu pauzu, že ses dovolal. Tak Cudo, prosím tě, co ti pustíme, co ti zahrajeme?
2: Hele, dneska si dáme Miley a Into the World a bude to jen a jen pro Aničku, které jsem to slíbil, že se vzkazem, že ji moc miluju a tu za ní šťastný.
1: Hezký vzkaz. Posílám Miley, mějte se oba dva krásně a díky, že posloucháte Free Radio. Ahoj!
2: Ahoj a díky.
1: Jenom a jenom pro Aničku. Takže Miley Cyrus na závěr, k tomu ještě Artemas, pozor na věc, I like the way you kiss me. Ahoj Sapča, moc prosím o skladbu I like the way you kiss me pro mého muže a jeho kolegy. Děkuju, Luke. Přátelé, bylo by úplně skvělé, kdybyste v těch větách používali velká malá písmenka, čárky, tečky a podobně. Ono, když to píšete takhle jako rozsypaný čaj, tak se to hrozně blbě čte a potom to vypadá, že Lukáš neumí číst. Takže znova, Sapča, I like the way you kiss me pro mého muže a jeho kolegy. Není zač, muzika za okamžik letí do éteru. A k tomu na závěr ještě poslední objednávka. Pěkný den všem, prosím, Luke, něco od Eminema do práce pro všechny kolegy, ať ta hrozná odpolední je pryč. Díky moc, napsal Luboš. Luboši! Dáme zpátečkovou petardu od Eminema, dáme rovnou Without Me. Tohle přání, tato skladba uzavírá čtvrteční Freebox, poslední Freebox tohoto týdne, ale pozor, pozor, zítra. Zítra hit paráda 107. Flíčka a všichni jste srdečně zvaní. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí Lukáš Bartl, z dnešního Freeboxu je to opravdu všechno, trošku jsme to přetáhli, tak já doufám, že se na mě nebudete zlobit a doufám, že jsme odehráli všechno, co bylo potřeba odehrát. Eminem, Artemas, Miley Cyrus, závěr Freeboxu, loučím se, mějte se krásně a zítra zase spolu. Čau!
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Radio. Ty první u toho, co letí.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
3: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: Slyšíte bubny? Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz
1: Free Radio 107 FM.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
3: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Free Radio 107 FM.

0: Casino. Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
0: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
3: Dobrý energii. Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: just one night.
1: Oh. Její rádio 107 FM. První brně s nejnovějšími hity.
2: I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make a

Dobrý ráno. Vždy první u toho, co letí.

0: samo!
1: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Natasha Bedingfield. To be continued for Natasha Bedingfield. The greatness within you, you're seeing it. Chick style, ayo. Chick style.
0: Free Radio. Jsi první u toho, co letí.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.